0: přebíráním autobusových linek trolejbusy. Na sídliště Vinice pak začne jezdit tramvaj. Se začátkem prázdnin odstartuje oprava Doubravecké Masarykovy ulice. Na část budou nataženy troleje, které později trolejbusům umožní jet z Doubravky do Lobec a dál.
1: Spojené státy a Irán oznámili rámcovou dohodu. Ta má pomoci uklidnit situaci v oblasti Hormuzského průlivu. Irán tvrdí, že nebude vybírat mýtné, ale pouze poplatky za námořní služby. Americký prezident Donald Trump naopak mluví o volném průjezdu bez poplatků. Další jednání mají začít v pátek v Ženevě.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Úřadující mistři světa z Argentiny vstoupí do šampionátu zápasem proti Alžírsku. Kapitán Lionel Messi si připíše svůj 200. reprezentační start. Pro 38-letou hvězdu půjde velmi pravděpodobně o poslední mistrovství světa v jeho kariéře. Přes noc bude jasno až polojasno, kránu na západě přibude oblačnosti, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. V úterý bude v Čechách postupně přibývat oblačnosti a od západu se místy objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno, večer ojediněle přehánky, nejvyšší úterní teploty 19 až 24 stupňů a na jižní Moravě čekejme až 26.

Girl, you're smiling on the wrong side.

skončí.

V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šturu po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck Live dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Petřínská lanovka bude do roku 2030 bezbariérová. Nově se bude létat z Prahy do Popradu a Rock for People už má termín na další ročník. Jsou tu krátké zprávy a ty má pro vás Veronika Kuželková. Všechny tři stanice petřínské lanovky čekají bezbariérové úpravy. Na újezdě a Nebuzísku vzniknou výtahy. Na Petříně nový vstup od Růžového sadu. Praha na projekt vyčlenila asi 80 milionů korun bez DPH. Práce budou probíhat po etapách tak, aby byl zachován provoz lanovky. Hotovo by mělo být v roce 2030. Lanovka tak bude lépe dostupná pro seniory, vozíčkáře i rodiče z kočárky. Festival Rock for People zakončili v Hradci Králové britští Iron Maiden. Letošní ročník byl téměř vyprodaný a dorazilo na něj přes 50 tisíc návštěvníků. Mezi fanoušky v areálu nechyběl ani prezident Petr Pavel. Pořadatelé už oznámili termín příštího ročníku. Ten se uskuteční od 2. do 5. června 2027. První potvrzenou hvězdou jsou Blink-182. Slovenský Poprad spouští leteckou linku do Prahy. Ta bude konkurovat vlakům a autobusům, které jezdí na denní bázi. Na nové spoje se nasadí Airbusy A320 a létat mají až 3x v týdnu.
2: Lietadlá medzi Prahou a Popradom začnú premávať od októbra, a to vo štvrtok, sobotu a nedeľu. Znamená to, že z metropoly Česka sa cestujúci dostanú do Tatier približne za hodinu, na miesto zhruba 7 hodín strávených vo vlaku či 9 v autobuse. Ceny leteniek zatiaľ nie sú známe, ale ak si ich klient zakúpi skôr, nemali by presiahnuť sumu 650 korún. Z Prahy sa aktuálne lieta na Slovensko denne iba do Košíc. Josef Balko, Poprad.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Naši volejbalisté v Evropské lize poprvé prohráli. Po třech výhrách podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3. Poslední turnaj základní části Evropské ligy čeká české volejbalisty příští týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. V noci nás čeká jasno až polojasno, k ránu na západě přibude oblačnosti. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. V úterý bude v Čechách postupně přibývat oblačnosti a od západu se místy objeví déšť nebo přehánky. Výjimečně čekejme i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku bude jasno až polojasno, večer ojediněle přehánky. A nejvyšší úterní teploty 19 až 24 stupňů a na jižní Moravě až 26.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šňůru po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vláda schválila zrušení poplatků pro média. Plzni končí naftové autobusy a fotbalisté Argentiny vykročí na mistrovství světa za obhajobou zlata proti Alžírsku. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Vláda schválila zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Podle něj dostane Česká televize z rozpočtu 5 miliard 700 milionů korun, tedy o miliardu méně než letos. Český rozhlas pak bude mít částku skrouhnutou proti letošku o 350 milionů. Plzni končí naftové autobusy. Jejich linky v městské hromadné dopravě postupně převezmou trolejbusy. Část trasy pojedou na baterie. Pokračuje reportérka Klára Fajstová.
2: Plzeňský dopravní podnik v únoru poslal do ulic 3 nové kloubové autobusy. Závazně jich objednal 8. Je to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon. Město do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Na sídliště Vinice pak začne jezdit tramvaj. Se začátkem prázdnin odstartuje oprava Doubravecké Masarykovy ulice. Na část budou nataženy troleje, které později trolejbusům umožní jet z Doubravky do Lobec a dál.
1: Spojené státy a Irán oznámili rámcovou dohodu. Ta má pomoci uklidnit situaci v oblasti Hormuzského průlivu. Irán tvrdí, že nebude vybírat mýtné, ale pouze poplatky za námořní služby. Americký prezident Donald Trump naopak mluví o volném průjezdu bez poplatků. Další jednání mají začít v pátek v Ženevě.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Úřadující mistři světa z Argentiny vstoupí do šampionátu zápasem proti Alžírsku. Kapitán Lionel Messi si připíše svůj 200. reprezentační start. Pro 38-letou hvězdu půjde velmi pravděpodobně o poslední mistrovství světa v jeho kariéře. Přes noc bude jasno až polojasno, kránu na západě přibude oblačnosti, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. V úterý bude v Čechách postupně přibývat oblačnosti a od západů se místy objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno, večer ojediněle přehánky, nejvyšší úterní teploty 19 až 24 stupňů a na jižní Moravě čekejme až 26.

roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šňůru po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Petřínská lanovka bude do roku 2030 bezbariérová. Nově se bude létat z Prahy do Popradu a Rock for People už má termín na další ročník. Jsou tu krátké zprávy a ty má pro vás Veronika Kuželková. Všechny tři stanice petřínské lanovky čekají bezbariérové úpravy. Na Újezdě a Nebozísku vzniknou výtahy. Na Petříně nový vstup od Růžového sadu. Praha NAN projekt vyčlenila asi 80 milionů korun bez DPH. Práce budou probíhat po etapách tak, aby byl zachován provoz lanovky. Hotovo by mělo být v roce 2030. Lanovka tak bude lépe dostupná pro seniory, vozíčkáře i rodiče z kočárky. Festival Rock for People zakončili v Hradci Králové britští Iron Maiden. Letošní ročník byl téměř vyprodaný a dorazilo na něj přes 50 tisíc návštěvníků. Mezi fanoušky v areálu nechyběl ani prezident Petr Pavel. Pořadatelé už oznámili termín příštího ročníku. Ten se uskuteční od 2. do 5. června 2027. První potvrzenou hvězdou jsou Blink-182. Slovenský Poprad spouští leteckou linku do Prahy. Ta bude konkurovat vlakům a autobusům, které jezdí na denní bázi. Na nové spoje se nasadí Airbusy A320 a létat mají až třikrát v týdnu.
2: Lietadlá mezi Prahou a Popradom začnou premávat od októbra, a to vo čtvrtok, sobotu a neděli. Znamená to, že z metropoly Česka sa cestujúci dostanú do Tatier približne za hodinu, na miesto zhruba 7 hodín strávený vo vlaku či 9 v autobuse. Ceny leteniek zatiaľ nie sú známe, ale ak si ich klient zakúpi skôr, nemali by presiahnuť sumu 650 korún. Z Prahy sa aktuálne lieta na Slovensko denne iba do Košíc. Josef Balko, Poprad.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Naši volejbalisté v Evropské lize poprvé prohráli. Po třech výhrách podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3. Poslední turnaj základní části Evropské ligy čeká české volejbalisty příští týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. V noci nás čeká jasno až polojasno, k ránu na západě přibude oblačnosti. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. V úterý bude v Čechách postupně přibývat oblačnosti a od západu se místy objeví déšť nebo přehánky. Výjimečně čekejme i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku bude jasno až polojasno, večer ojediněle přehánky a nejvyšší úterní teploty 19 až 24 stupňů a na jižní Moravě až 26.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šturu po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: No je to svým způsobem anarchie, vždycky takhle ráno po ránu vstát prostě, něco za sebe hodit, něco za sebou udělat a vypadnout třeba do práce nebo do školy, ale k životu to patří. No, 6. hodina je tady, úterý 16. června, z Binďa slaví svátek a máme den afrického dítěte. Tak vám teda pěkný ráno, když se podívám ven, no je to celkem teda jakoby příjemný. Je to kolem nějakých, já nevím, 10 stupňů si dokážu tipnout. A dokáže si to tipnout i Pišto, pěkně ráno.
1: Dobré ráno, mě zaujalo, jak jsi říkal, něco na sebe hodit ráno. No? Ono i něco za sebe vyhodit, to k tomu taky patří často. No? Buďme upřímní. No a kam vy do sebe můžete něco hodit?
0: To je opravdu anarchie teda.
1: No to je ono. POD dneska do sebe můžete hodit Lucerne Music Baru. No a to stačí, je 6. Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Začíná sezona vykradaček. Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s EU a komise vyloučila Karvinou z první ligy. Na 200 lidí přijde brzy o práci na Jablonecku. Dvě společnosti vyrábějící díly na auta ohlásily ve druhém pololetí tohoto roku konec působení v regionu. Mezi nimi je i řada pracovníků z Polska. V jedné firmě dostanou výpovědi lidé v srpnu, v další v říjnu. Úřad práce se chystá pomáhat těmto lidem s hledáním nového uplatnění. Úředníci chtějí jít za zaměstnanci přímo do továren. Mezi propuštěnými budou hlavně profese jako operátor výroby, skladník či technik kvality. A po nich je v regionu velká poptávka. Začíná sezona vykradeček. Nejvíc škod způsobených vloupáním bývá hlášených právě během letních měsíců. Lidé častěji opouštějí své domácnosti, protože jedou na dovolenou. S policisty i zástupci pojišťoven o tom mluvil reporter Tomáš Kabát.
3: Zásadní je zabezpečení. Lidé by měli zamykat a pořizovat si bezpečnostní dveře a vyplatí se taky investice do alarmů, čidel nebo trezorů. Když už přece jenom dojde ke vloupání, je zásadní zachovat místo činu v původním stavu až do příjezdu policie. Dobré je taky pořídit fotky a kontaktovat i pojišťovnu. Vyplatí se mít u sebe i snímky, které zachycují, jaké vybavení máte doma, a to právě pro pojišťovnu. Pokud máte byt pojištěný, je dobré myslet taky na aktualizaci smluv tak, aby odpovídala hodnotě toho, co máte v bytě.
1: Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po 2 letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala včera v Lucembursku a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Později Rada Evropské unie informovala také o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: FK Karviná končí v první lize. Etická komise fotbalové asociace ho z nejvyšší soutěže vyloučila kvůli ovlivnění 3 utkání. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Její šéf, primátor Jan Wolf, zaplatí 3 miliony a nesmí působit 12 let ve fotbale. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné. Z verdiktu by mohla těžit Dukla, pokud se Karviná s Wolfem do 5 dnů neodvolají. Bude rozhodnutí platit. A jelikož sezona skončí až 22. června, Dukla se zachrání a sestupujícím týmem bude Karviná. Pořadatelé Rock for People odtajnili drobky příštího ročníku. Ten proběhne od 2. do 5. června. Nejvýhodnější vstupenky na příští rok budou v předprodeji od zítřka prostřednictvím Rock for People Clubu. Veřejný prodej vstupenek bude zahájen ve čtvrtek. A pokud nechcete kupovat zajíce v pytli, oznámen už byl první headliner. Tím budou pro 32. ročník Blink-182. Dnes čekejte ráno. Jasno až polejasno, postupně přes den nějaká oblačnost, případně i nějaký deštíky, maxima na Moravě klidně i do 25.
0: A čekejte i nějaký bouračky, že jo, takže osobně se zvěří D6, 32. km na Prahu a v Brně Husovický tunel směrem na Žabovřesky, máme tam v pravém jízdním pruhu nehodu 2 osobních aut a ještě pozor na Poříčí náměstí Republiky, tady havaroval autobus.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak kdo byl, ví, jak to vypadalo.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Slušná tečka, 6.20, doprava, tak pojďme na Třebíčko. Za Dukovany na úrovni jaderné elektrárny směrem na Hrotovice. Tady je nehoda a místo je průjezdný s opatrností, takže bacha na to. D2, exit 1, je to na příjezdu do Brna od Bratislavy. Je to na nájezdu na D1, dvě osobní auta. No a připomenu tu D6, 32. kilometr, je tam dopravní nehoda. A ještě Husovický tunel v Brně na Žabovřesky, tady taky v pravém pruhu, dvě osobní auta.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 Kč 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
5: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
13: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Tak, tahle ta veteránská kapela Interpol vydává 28. srpna nový album. Bude se jmenovat This Mirror Waits Eton. No a bude vlastně po 4 letech album, který tahle ta parta vydala. Za chvilku Nirvana, Aerosmith, ale jdeme na fotbal.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Včerejší dění na mundiálu se neslo ve znamení remíz. Fotbalisté Nového Zélandu hráli v Los Angeles s Iránem 2-2. Po remíze Belgie s Egyptem 1-1 tak skončil nerozhodně i druhý zápas ve skupině G. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií a Španělé též remizovali, ale překvapivě s Kapverdami 0-0. V Atlantě královal skvělými zákroky gólman outsidera Vozíňa, který si ve 40 letech odbil, stejně jako jeho spoluhráči, debut na světovém šampionátu a hned se stal hvězdou.
1: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No pojďme se podívat na to, jak se nám jede, protože informace z dopravy potřebuje asi každý řidič takhle po ránu. Mám tady nějaký další ranní info. Na Semelsku mezi Jilemnicí a Horkami u Staré Paky, bacha, je tady nehoda osobního s nákladním. D2 Exit 1, to je příjezd do Brna. Na nájezdu na D1 dvě osobní auta, ještě na Třebíčsku pozor. Je to příjezd do Dukovan, tam trošku komplikace, omezení, dvě osobní auta v sobě.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: A jak to bude vypadat s počasím, tak venku máme krásně, tedy alespoň tady u nás v Praze máme slunečno. A slunečno by mohlo být eventuálně na celém území dneska, i když uvidíme. V každém případě dneska jasno nebo polojasno, no a ty teploty dneska budou zatím dosahovat 23. Nicméně měl by se přidat nějaký deštík. Na středu je hlášeno potom oblačno až zataženo, přechodně polojasno, no a 20 až 25, na jižní Moravě dokonce už i 27. No a ve čtvrtek, tak to už se budeme smažit naprosto všichni a naprosto všude.
0: V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šturu po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck live dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 6:49, Jakube, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na Praze 1 u křižovatky ulic Poříčí a náměstí Republiky boural autobus. Provoz je tam omezený částečně. Zdržíte se už okolo 5 minut tradičně na Nuskském mostě směrem do centra. Ucpává se trasa od Černého mostu po Štědoboholi a zdržíte se v téměř kilometrových kolonách v obou směrech na Bělohorské ulici před Vypichem. Z Globa Assistance, Kuba.
1: Ulice k Barrandovu Bacha do centra, dopravní nehoda, bouralo tady osobní auto s kamionem a D1 90 km na Prahu. Je tady poruchaný auto.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
0: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top YouTube jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
13: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
1: A hostem tohoto týdne bude ve čtvrtek 18. od 13 hodin Petr Fiala z kapely Mňáka Šťorp. Jestli máte dotazy na kapelu, na Petra, tak samozřejmě studio@rockzone.cz 652.

0: dneska začíná taková velikánská party na brněnském náměstí, protože tam o víkendu velká cena Brna, že jo, samozřejmě, tak nějaký koncertíky tam budou po celý týden ode dneška až do toho pátka. Můžete být u toho, ale taky hrajeme samozřejmě v klubech. 7 hodina je tady a Pešto vám to poví.
1: Dobré ráno. Dobré ráno. Třeba v Meat Factory hrajou něco, Kruh 19 a Magdalena Trajerová. A nebo ve vagónu na Národce Faraday Continue a Afterspoon, že je nechávám pozdravovat. Jinak teploty venku někde kolem 10 a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na Rychnovsku se objevilo letošní 5. potvrzené tornádo. V Kalifornii se zřítil strategický bombardér a fotbalisty AC Milan by měl převzít Amorim. Meteorologové potvrdili další výskyt tornáda. Objevilo se v sobotu 13. června popolední na Rychnovsku. Putovalo 11 kilometrů a způsobilo drobné škody. Poškodilo střechy či náhrobky v obci Semechnice a vyvrátilo stromy v kvasinách. Český hydrometeorologický ústav uvedl, že je to 5. tornádo, které se v Česku potvrdilo v letošní sezóně. Všechna byla slabá. První se ukázalo v dubnu na východ od Jičína. Další se koncem května a začátkem června vyskytla v Děčíně u Netolice na Prachaticku a nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na letiště v Praze jeďte městskou hromadnou dopravou, alespoň to kvůli dopravním komplikacím doporučují policisté. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky už opakovaně řešili dopravní komplikace a kilometry dlouhé kolony. Podle Martina Kučery z pražského letiště stavba znamená zúžení, ale i objízdné trasy.
3: Což samozřejmě zvýšení intenzity dopravy v některých komunikacích, to znamená tvorba kolon a to znamená větší čas potřebný pro to, než se kdokoliv, kdo potřebuje, dostane k letišti. Proto v rámci edukační kampaně upozorňujeme na to, prosím, přijďte na letiště včas.
1: Podle Kučery můžou řidiči cestou na pražské letiště nabrat zpoždění v délce několika desítek minut. Stavba bude trvat do října příštího roku. V Kalifornii se zřítil americký strategický bombardér. Na X-ku o tom informovali ozbrojené síly Spojených států. Celá posádka na palubě zahynula. Příčina nehody zatím není známá. Podle prohlášení amerického letectva se letoun vydával na rutinní zkušební misi. Havaroval krátce po vzletu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalista AC Milan by měl po odchodu Massimiliana Allegriho převzít portugalský trenér Ruben Amorim. O dohodě klubu s bývalým koučem Manchester United informovala portugalská média. 41-letý Amorim se podle deníku A Bola dohodl s vedením Rossoneri na 2leté smlouvě s opcí na další rok. Bruce Springsteen prohlásil, že by rád našel společnou řeč s fanoušky, kteří se od něj odvrátili kvůli jeho politickým postojům. The Boss se v průběhu let ostře vymezoval vůči Donaldu Trumpovi a často využíval svůj čas na pódiu i mimo něj ke kritice prezidenta a jeho administrativy. Trumpu údery svými reakcemi následně vracel. Teď Springsteen uznal, že jeho otevřené komentáře vůči Trumpovi některé fanoušky odcizily a vyjádřil naději, že s nimi v budoucnu dokáže najít společnou řeč. Dnes by mělo být jasno až polojasno, postupně oblačno s deštíkama, maxima kolem 23.
0: No a v dopravě to vypadá tak, že už začínají kolony, už je ranní špička na Jindřichohradecku v Dačicích, nádražní ulice. Tady 2 osobní auta, takže tam opatrně. Jinak samozřejmě ulice k Barrandovu směrem do centra, dopravní omezení před Barrandovským mostem a navíc tam bouralo osobní auto s kamionem, takže bacha na to. No a samo sebou nějaký ty práce kolem silnic a podobně, takže možný omezení provozu.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Ale my to budeme kompenzovat muzikou Red Hot Chili Peppers, za chviličku Yellow Cards společně s Good Charlotte, zajímavá věc, Bedroom Posters. No, pěkný ráno.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a my se přesuneme na silnice, jak to tam vypadá, samozřejmě sleduje Kuba. Hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze na ulici k Barandovu do centra v dopravním omezení před Barandákem boural osobák s kamionem. Očekávejte tam narůstající kolonu. Přes kilometr má fronta v protisměru před nájezdem na Pražský okruh a silný provoz je tradičně z obou stran na příjezdech do Štěrbohol po jižní a štěrboholské spojce. Z Global Assistance, Kuba.
1: No a pozor, si dejte v Brně za Brdovice, Černopolní ulice, záchranná služba a policie u nehody osobního auta s cyklistou.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: kofr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Novinka, exkluzivně na Radio Rockzone.

0: až za nějakých 8 minut, tak tady budou dopravní informace, vy samozřejmě.
1: Šampionát na rádiu Rockzone.
0: Je budete potřebovat stejně tak jako informace z fotbalu. Vy přináší Pišto, pěkný ráno.
2: Dobré ráno. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii po Stefanii Frappartové, která na turnaji v Kataru před 4 lety pískala utkání Německa s Kostarikou. A u sudích zůstaneme. Australský videorozhodčí Sean Evans vyvolal pozdvižení kontroverzním gestem, které udělal do kamery před nedělním utkáním mistrovství světa mezi fotbalisty Německa a Kirasa. Spojený palec a ukazováček a ostatní prsty natažené se používá v mnoha zemích jako symbol OK, nebo také jako součást dětské hry. V takto obrácené podobě pod úrovní pasu může být interpretován jako symbol krajní pravice s nadřazeností bílé rasy. Podle BBC žádá FIFA od Evanse vysvětlení. K případu se zatím oficiálně nevyjádřila.

0: life.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
2: A jsou tady pro vás ty informace z dopravy. Pozor na Spořilově, tady ulice U Mlýna, dvě osobní auta. Malešice Limuská, Počernická, bourala motorka, jsou tu záchranáři. No a ještě si dáme tady informaci ze Strakonické. Je to do centra za Lahovickým mostem, osobní s nákladním. Pozor si dejte na Kladensku, výjezd ze Žižic směrem na Velvary. Osobní auto s autobusem a ještě v Benešově nádraží u nádraží je to na křižovatce s Jiráskovou, nákladňák s motorkářem.
3: V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šňůru po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show a my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: A před námi je tento týden festival Metronom. Vy samozřejmě, když si stáhnete apku, tak tam budete vědět veškeré ty věci potřebné pro tenhle ten třídenní festival. Takže už tak se na to jukněte. No a samo sebou taky jsme u nás vyhrávali na neděli na Stinga a další interprety, takže doufám, že i tenhle ten festival vás nějakým způsobem zaujme.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Třeba vás zaujme i další dopravní informace.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze na Strakonické ulici do centra za Lahovickým mostem se srazilo osobák s nákladákem, zdržení tam narůstá. Dále na Smíchovci postojíte místy pod tunelem Rázovka. Na Spořilově v ulici u Mlýna bourala dvě osobní auta a na ulici k Barandovu směr Smíchov v dopravním omezení před Barandákem boural osobák a kamion. Kolona má zhruba kilometr. Z Global Assistance, Kuba.
0: Bacha na D35C, je to směrem od Ostravy na Olomouc. Tady dejte pozor, nepojízdné vozidlo ve stoupacím pruhu a trošku se to tam začíná zadrhávat.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedných dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
9: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
10: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
11: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: my jsme se dostali pomalu k 8 hodině raní, takže dáme se nějakou takovou tu pozvánku. Připomenu, že dneska máte možnost hrát o lupení na Alice Coopera, ale to samozřejmě bude v průběhu dnešního dopoledne, odpoledne, sám nevím, v každém případě to bude Dan Landa, Jonathan Davis, Black Label Society, piš to, pěkný ráno.
1: Dobré ráno, to jsi mě zařadil do pěkný společnosti teda.
0: Jako s Danem Landou? No. A z Black Label Society?
1: No.
0: No, teď jo?
1: Taková široká parta, jako. Rozkročená, bych řekl.
0: Hvězdy.
1: No, ještě jsi tam nedal Toma Morella.
0: Toho nemám.
1: Dobré ráno, já už ho chystám. POD, dneska v Lucerna Music Baru v Praze. Ověřil bych vyprodanost, ale víte, jak to je. Ono se to vždycky tak nějak dá pokoupit, jenom pozor na podvodníky. Nebo v Meat Factory, taktéž v Praze, hrajou něco něco a kruh 19. Teploty už nám povylezly, no skoro k 15. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko může zažít první supertropický den. V Chorvatsku v sobotu zemřela další Češka a Prospal bude asistentem trenéra NHL St. Louis Blues. Česko se chystá na tropické počasí. Výrazně se oteplí ve čtvrtek. Od pátku budou teploty v maximech stoupat i výrazně nad 30. V závěru týdne bychom se podle výhledu počasí měli dočkat i prvního letošního supertropického dne. Tedy dnes maximální teplotou alespoň 35 stupňů. Už nyní je podle meteorologů velmi pravděpodobné, že půjde o dosud nejteplejší období letošního roku. Zatím není jasné, jak dlouho horké počasí vydrží. Některé modely však naznačují jeho pokračování i v příštím týdnu. Policie v Karlovarském kraji zesílila kontroly řidičů. Za volantem se stále častěji věnují jiným věcem než řízení a jezdí s auty ve špatném stavu, pokračuje Dušan Valenta.
3: Technický stav je u nás problém, potvrdila to i zatím poslední série kontrol. Přidává se ale také telefonování, psaní zpráv nebo scrollování za jízdy. Řidičům je jedno, že mohou přijít o 4 body a dostat pokutu 3 500. Řeší na to, že je v Karlovarském kraji málo policistů. Právě nevěnování se řízení bylo od začátku roku příčinou 650 nehod, a to je víc než loni.
1: Uplynulý víkend byl pro Čechy v Chorvatsku mimořádně tragický. V neděli u Splitu po srážce s lodí zemřeli 4 krajané. Tělo posledního se našlo včera. Další 4 lidé skončili se zraněním v nemocnici. Už v sobotu ale na severu země přišla o život za nejasných okolností jiná Češka. Případ prošetřuje tuzemské ministerstvo zahraničí. Z úcty k pozůstalým zatím nebude poskytovat další podrobnosti.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezony asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, jenž v uplynulých 3 sezónách pracoval jako asistent kouče v klubu Rochester Americans v nižší AHL, podepsal víceletou smlouvu. 51-letý Prospal bude 4. Čechem na lavičce klubu NHL po Slavomíru Lenerovi, Ivanu Hlinkovi a Jaroslavu Sajkovském, jenž je aktuálně asistentem trenéra ve Filadelfii. Rod Stewart se dostal pod palbu kritiky poté, co byl spatřen, jak fandí Skotsku v hledišti na zápase mistrovství světa. Stalo se tak pouhých několik hodin poté, co ze zdravotních důvodů zrušil svůj koncert v Kalifornii. Stewart později navázal vyjádřením necelou hodinu před plánovaným začátkem kalifornského koncertu, kde dodal, že po léčbě laryngitidy se cítí mnohem lépe. Ale jeho hlas ne, což by se asi dalo pochopit, kdyby v závěru videa neskandoval No Scotland, No Party. Dnes čekejte, no nečekejte, prostě polojasno, později odpoledne, případně i oblačno s nějakýma deštíkama, maxima kolem 23.
0: No a samozřejmě, jak čekejte do dvojku, problém na Modřice, 2,5 kilometr, je to ve směru na Brno, 2 osobní auta. Na Světavsku v Radiměři osobní auto s dodávkou a ještě v Blansku Sušilova ulice na křižovatce s Husovou, tady bacha, taky 2 osobní auta. Jinak samozřejmě kolony, kolony a zase kolony.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Po devátý hodině s váma Míša bez van, takže to bude bez vady poledne a bude tam taky soutěž samozřejmě, někde možná, vidíme, ale to vám řeknu za chvilku. Teď dopravní informace, pak Black Label Society a Ozis Song.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Info z dopravy má pro nás opět Kuba.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na dálnici D10 před Prahou od Turnova na 3. kilometru překáží hromadná nehoda. Kolona má téměř 10 kilometrů. Ucpává se také příjezd do Prahy po dálnici D11 od Hradce Králové u exitu 8. Kolona se proto táhne i na souběžné cestě na příjezdu do Horních Počernic. Postojíte si v Praze od Cínovecké od Zdib přes Libereckou po Holešovičky. A stále pozor v Malešicích na Libuské ulici u Počernické, kde boural motorkář. Zasahují tam záchranné složky. Z Global Assistance, Kuba.
0: V Brně v Jedovnické ulici směrem z centra je to u zastávky MHD Bílá Hora. Pozor, v Brně. Osobně auto s nákladním a taky trasa Stachová na Novou Hospodu. Odbočka na Částkov. Tady probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut a je tady omezení.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci oběd.

0: Náš ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
3: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
8: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
7: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
8: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
7: Tak dej odběr našemu kanálu.
9: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rockzone.

úterý 16. června Zbyněk slaví svátek, máme den afrického dítěte. Teď 8 hodin 25 minut a teď dávejte hrozně velký pozor. Tuhle skladbu si musíte dneska zapamatovat. A zjistěte si, co to je, kdy to vyšlo a podobně, protože to vás dovede na koncert. Tak bacha na to. Kdy to bude, to já nevím.

0: Tak doufám, že jste ukryli do vašeho harddisku.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
0: A než si dáme Green Day, jak se podíváme na fotbal. Piš to.
2: Dobré ráno. Včerejší dění na mundiálu se neslo ve znamení remíz. Fotbalisté Nového Zélandu hráli v Los Angeles s Iránem 2-2. Po remíze Belgie s Egyptem 1-1 tak skončil nerozhodně i tento druhý zápas ve skupině G. Fotbalisté Uruguaje začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií a Španělé též remizovali, ale překvapivě s Kapverdami 0-0. V Atlantě královal skvělými zákroky gólman outsidera Vozinha, který si ve 40 letech odbil, stejně jako jeho spoluhráči, debut na světovém šampionátu a hned se stal hvězdou.
1: Radio Rock Zone.

0: Vanilla Sky je za námi 8:36, no a my si dáme za chvíličku Atomic City od YouTube, ale nejdřív samozřejmě, no, juknem na počasí a na dopravu.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak v Chomutově Rooseveltova ulice za křižovatkou s Blanenskou, osobní auto se sanitkou, bacha na to. Na Havlíčkobrodsku příjezd do Horní Krupe směrem od Skuhrova a havarovalo tady osobní auto, jsou tu záchranné složky. No a Olomouc, Hodolanská ulice na křižovatce z Farského, kamion s dodávkou, doprava je tady omezena. A ještě Králův dvůr v Tovární ulici, dopravní nehoda, projedete s opatrností.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Tak v následujících dnech bude zlom, konec týdne už bude samozřejmě trošičku tropický, takže se na to připravte. Dneska jinak to počasí samozřejmě bude zažívat změnu. Ráno jasno až polojasno, ale během dne zvětšená oblačnost. Můžou se ještě přidat nějaký občasný déšť nebo přehánky a teploty 18 až 23.
1: V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šturu po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show a my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A než dorazí Miša za Mixák, no tak samozřejmě dáme nějakou dopravu. Kvůl.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Stále pozor na D10 před Prahou na cestě od Turnova. Překáží tam hromadná nehoda u exitu 3 a postojíte si v koloně už od Brandýsa nad Labem. Ucpaná je cesta ve směru do centra Prahy od Ústí nad Labem, od D8 od prvního kilometru přes Libereckou až do Holešoviček. Navíc u sjezdu na Kbelskou překáží dopravní nehoda. Popojíždí se i na cestě na Smíchov v Praze do tunelu Mrázovka, a to už od jižní spojky od Krče a od Strakonické od odbočky na Radotín. A na dopravní nehodu dejte pozor na Radlické ulici u Butovické. Z Global Assistance, Kuba.
1: Ale taky v Chomutově Rooseveltova ulice za křížení s Batenskou, bacha, tam je osobák se sanitkou. A na Havlíčkobrodsku příjezd do Horní Krupe směrem od Skuhrova havarovalo osobní auto. Pěkný den.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
14: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
17: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Krásný dobrý ráno, dneska od Mikráku v úterý 16. června, zdraví Bezva. Nebojte, ale bude všechno, jak jste zvyklí i s Tomem, dokonce dneska mám pro vás i soutěž o lupeny na Elise Coopera, to ale ještě počká. No a my už máme za pár vteřin 9. hodinu, protože se chystají čerství zprávy, tak je tady s náma samozřejmě i Pišto, já tě zdravím, krásný ráno.
1: Nazdar, pěkný ráno. Ty jsi taková hezky usměvavá, když máme to mistrovství světa ve fotbale, to je paráda.
0: Miluju fotbal.
1: Všetci jsou šťastní. Viděla jsi včera Belgii s Egyptem večer?
0: Výjimečně neviděla.
1: Ne jo.
0: Jaký to bylo?
1: No ve druhém půli už jsem taky chvilku usínal, pak jsem se zbudil, když Saláha střídali. No, to je jedno. A nás čeká ten čtvrteční zápas.
0: Hurá, je AR Česko teda.
1: Mimochodem v Kobylisích mám stůl pro 6 lidí, kdyby si chtěla přijít, tak doraž. No a jak typuješ, že to dopadne, co?
0: Já si myslím, my jeden, je AR 3. Takže 3-1 pro je AR.
1: Ty jsi neviděla, jak hráli proti těm Mexičanům?
0: Neviděla.
1: Neviděla?
0: Mm-mm.
1: To bys takhle typ nedala. Nic,
0: 3-0
1: jim dáme jednoznačně.
0: 3-0, dobře.
1: Jasně. A ještě můžeme typovat, i kdo jim dá goly. Ne, to už bychom tady byli moc dlouho. Nicméně, pojď si to typnout na typovačky.cz, hele.
0: Dobře, musím se tam zaregistrovat a pak můžu typovat, jo?
1: Vlastně.
0: A proč je to dobrý?
1: No tak třeba s kámošem asi tam můžeš natypovat a pak si můžete soutěžit třeba, nevím, kdo bude muset vypít flašku jaru na ex.
0: Skvělý. Výborný.
1: Takže vy tam skočte taky. A co, ještě se pozvem někam za muzikou. POD dneska hrajou v Lucerna Music Baru. A můžete tipovat, jestli POD dorazí třeba, nevím. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Soudce vrátí k Ferryho obvinění ze znásilnění. Bonnie Tyler procitla z umělého spánku a komise vyloučila Karvinou z první ligy. Zprošťující rozsudek z Ferryho kauzy přezkoumá odvolací soud. Dnes to veřejnoprávnímu rozhlasu potvrdil soudce Marek Bodlák, který verdikt vynesl. Odvolání podala státní zástupkyně Křivňová, a to v případu ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Prvoinstanční soud sice ženě v jejím popisu situace uvěřil, nenaplnila se, ale podle něj v tomto případě skutková podstata trestného činu znásilnění. Věc teď přezkoumá odvolací senát. Termíny jednání zatím vypsané nejsou. Na trase dálnice D11 se rýsuje nová podzemní silnice. Stavbaři vyrubali za Trutnovem 3/4 tunelu opevnění. S ražbou začali v lednu. Složitý postup prací popisuje stavby vedoucí Jan Faltýnek.
3: Po navrtání čelby dojde k jejím naládování, odpalu, trhavinami. Poté ta rubanina rozpojená je vyvežena ven. Dále je potřeba, říká se tomu scaling, ale vyprofilovat do finálního tvaru ten výrub, protože není úplně dokonalý, tak je potřeba tunel bagrem ho začistit. Poté dochází k instalaci primárního ostění a takhle postupujeme krok po kroku.
1: Tunel opevnění na Trutnovsku bude mít dva téměř 500 metrů dlouhé tubusy. Stavaři by se měli v létě přesunout s technikou na ražbu tunelu Poříčí o něco jižněji. Oba jsou součástí připravovaného úseku dálnice D11 od Trutnova až ke státní hranici s Polskem. Britská zpěvačka Bonnie Tyler nabyla vědomí. Stalo se tak po více než 5 týdnech, co byla po operaci v Portugalsku uvedená do umělého spánku. Stále je však vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče. Tyler proto zrušila všechna vystoupení plánovaná na letošní léto. Podle možností se přesouvají na příští rok. O podzimních termínech se zatím nerozhodlo.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalový klub MFK Karviná končí v první lize. Etická komise fotbalové asociace ho z nejvyšší soutěže vyloučila kvůli ovlivnění 3 utkání. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Její šéf, primátor Jan Wolf, zaplatí 3 miliony a nesmí působit 12 let ve fotbale. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné. Z verdiktu by mohla těžit Dukla. Pokud se Karviná s Wolfem do 5 dnů neodvolají, bude rozhodnutí platit. A jelikož sezona skončí až 22. června, Dukla se zachrání a sestupujícím týmem bude Karviná. Bruce Springsteen prohlásil, že by rád našel společnou řeč s fanoušky, kteří se od něj odvrátili kvůli jeho politickým postojům. The Boss se v průběhu let ostře vymezoval vůči Donaldu Trumpovi a často využíval svůj čas na pódiu i mimo něj ke kritice prezidenta a jeho administrativy. Trump mu údery svými reakcemi následně vracel. Teď Springsteen uznal, že jeho otevřené komentáře vůči Trumpovi některé fanoušky odcizily a vyjádřil naději, že s nimi v budoucnu dokáže najít společnou řeč. Dnes čekejte většinou polojasno, odpoledne nebo později odpoledne je nějaká oblačnost s přeháňkama, maxima kolem 23.
0: Děkujeme krásně, pojďme za další muzikou. Tady už Lordy, Hudba Praha, taky Lenny Kravitz za malou chvíli i doprava.
2: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme se na to hnedka podívat. Já si myslím, že je jasný, že úterní ráno nebude úplně top, co se týká dopravy, ale já tady vidím hned, když se podívám nějakou tu kolonu přímo tady u nás, u Anděla, potom Strakonická ulice směrem do centra u Zbraslavy, srážka dvou osobáků, počítejte s tím a podchodovem u velkého kruhového objezdu taky havarovalo osobní auto, částečně tam blokuje dopravu a zdržení je nárazový. Jeďte opatrně.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Doors tady u nás na Rock Zonu, ty deště jim necháme jenom v téhle skladbě. Na počasí mrknem za chvíli, teď ale doprava.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Mám tady pár aktualit k nějakým těm havárkám, které se uskutečnily už okolo 8, ale nicméně zdrží vás to až třeba do 11 a konkrétně na Smíchově v ulici nad Klamovkou srážka 3 osobáků, místo je s opatrností průjezdné. Počítejte ale s omezením. V Karlíně v Pernerově ulici, tam se srazily 2 osobáky, i tam omezení. A potom zmíním ještě, co jsem říkala, v Praze ve Strakonické ulici směrem do centra u Zbraslavy srážka 2 osobáků, tam stále platí omezení. A co jsem tady viděla, dokonce havárku osobáku s nákladákem na příjezdu do Prahy po dálnici D8 u sjezdu na Kbelskou v Cínovecké ulici směrem od Drážďan. Tam vozidla blokují 2 jízdní pruhy a kolona se tvoří od zděb.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Tak ty deště zazněly v Doors, ale zaznívají taky od západu až po sever Čech. Zatím teda Karlovy Vary vypadají s deštěm Liberecko, Plzeňsko. V Čechách během dne víc oblačnosti a srážek. Morava, Slezsko bude slunečnější. Ráno jasno až polujasno. No a jak se dívám od západu, bude přibývat oblačnost na celém území. V Čechách čekáme už během dne. A večer místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23. Já pro vás teď už mám za malou chvíli novinku. Of all people, hádejte od koho? Foo Fighters.
1: Radio Rock Zone. Festival Vezum 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na 2 stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. K 5 balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg lodí po Wolfgangze. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
11: Jaké pan

obuv ví. Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone. Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Těmto parádně hraje i na živo, co Aerosmith, Sweet Emotion, rok 75 u nás tady na Rock Zonu. Teď už doprava.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a já tady mám pár nehod, zase nějaký ten urgent na Praze Západ na silnici z velkých přílepů na Suchdol na křižovatce na Horoměřice se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Potom mi tady přibyla v Nových Butovicích v ulici za zámečkem u křižovatky s Hlubockou bouračka dvou osobáků. A co ještě vypadá na nějaký ten urgent v Praze na Pražském okruhu na 60. kilometru směrem k dálnici D10 u sjezdu z dálnice D11 leží na silnici pneumatika, dávejte tam pozor. A co by možná ještě stálo za zmínku, co tak jako hoří na Smíchově v ulici nad Klamovkou srážka tří osobáků a tam projíždíte s opatrností.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Samozřejmě, pojďme se podívat, kam by se dalo dnes zajít. Já tady vidím třeba v Praze POD, Space of Variations, Lucerna Music Bar, nebo v Jazz Doku Michal Pavlíček Trio, to by mohlo být moc pěkný a komorní. No a v Kladně dneska Beatles Revival, Karel Kahovec a hosté zahrada Kladenského zámku. Užívejte a tady s náma za chvíli Linkin Park, jejich poslední album Two-Faced.
1: Radio Rock Zone.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Víkend ve znamení tří sester a sportu. Tři sestry Open Air Tour 2026. Pátek 26.6. Brandýs nad Labem, letní kino Houštka a v sobotu 27.6. Brňany, areál pivovaru Gneisel. Oba tyto koncerty propojuje cyklistický závod zvaný Brbr Tour. Koncert kolo koncert. Na čepu nebude chybět pivo tři sestry. Začátek koncertů 18.30. Více informací najdete na www.trisestry.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šňůru po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck live dáme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Skvělý clash u nás na Rock Zone. My už se podíváme zase opět do pražských ulic. V Praze na pražském okruhu na 60. kilometru směrem k dálnici D10 u sjezdu z dálnice D11 leží na silnici pneumatika. Tady na to upozorňují, tak dávejte bacha. Já se ještě dívám, co tady máme dalšího. Zopakuju na Smíchově v ulici nad Klamovkou srážka 3 osobáků. No a Támova tady v Karlíně v Pernerově ulici na křižovatce s Vítkovou se srazily 2 osobáky. Počítejte i tam s omezením.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Dnešní počasí hlásí přeháňky směrem od západu Čech. Zatím to vypadá tak, že právě tam už prší, potom sever Čech. Praha je zatím bez deště, no a Morava je na tom dneska výrazně líp. Samozřejmě i Slezsko. Tam je slunečno, teplota má okolo 24. Praha 23, západ Čech 20, sever taky 20. Dnešní maxima nejvyšší 18 až 23 stupňů Celsia. Já už pro vás mám Nightwish.
0: Radio Rock Zone. Češi na mistrovství světa po 20 letech? To si zaslouží něco speciálního. Zapoj svou partu a rozjeď vlastní šampionát na typovačky.cz. Zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška. A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: Krásný a příjemný dopoledne, už 10. hodina. Dneska připomínám teda úterý 16. června a svátek slaví Zbyněk. Pokud nějakýho máte vedle sebe, tak ho můžete oslavovat, dát mu třeba lehce loktem, že jo, viď, piš to, to se tak jako sluší a patří.
1: Komu loktem, prosím?
0: Zbyňkovi, když Zbyňkovi. Má dneska svátek.
1: Poštěknout nějakého Zbyňka, který bych dal jako třeba i ne loket, ale i třeba facku kolenem.
0: Mě jeden napadá, ale nevím, jestli to by si souhlasil vlastně. Drda.
1: Drda?
0: Zbyněk Drda, to je takovej ten zpěvák ze Superstar.
1: Jo, tak toho já neznám, čeče, asi. Třeba je to dobrý kluk, není to dobrý kluk.
0: Já nevím, vlastně
1: taky ne, no. Ale když jsi Drda, tak jsem si vzpomněl na spisovatele dětských knížek, jestli se nepletu. Na to byl Jan Drda, že jo?
0: Jo.
1: No, tak tomu bych dal třeba loket za to, že jsem to musel číst jako malej.
0: Bylo to tak strašný, jo.
1: No, hrozný. Mě spovinný četby bavilo akorát na západě frontě klid, ale vlastně to nebavilo, protože to bylo hrozně dlouhý. No, víš, tak to by šlo jako na 5 stránek jako zkrátit. No. Dobrý, tak...
0: Hele, tak co pro nás máš?
1: Nic, snad už jenom všechno podstatné, co se děje, než jsme to takhle prokecali.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ukrajinské drony zasáhly v Moskvě rafinérii. Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií a fotbalisty AC Milan by měl převzít Amorim. Na letiště v Praze jeďte městskou hromadnou dopravou. Alespoň to kvůli dopravním komplikacím doporučují policisté. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky už opakovaně řešili dopravní komplikace a kilometry dlouhé kolony. Podle Martina Kučery z pražského letiště stavba znamená zúžení, ale i objízdné trasy.
3: Což samozřejmě zvýšení intenzity dopravy v některých komunikacích. To znamená turba kolon a to znamená větší čas potřebný pro to, než se kdokoliv, kdo potřebuje, dostane k letišti. Proto v rámci edukační kampaně upozorňujeme na to, prosím, přijďte na letiště včas.
1: Podle Kučery můžou řidiči cestou na pražské letiště nabrat zpoždění v délce několika desítek minut. Stavba bude trvat do října příštího roku. Ukrajinské drony v noci na dnešek zasáhly rafinerii v Moskvě, uvedl starosta ruské metropole Sergej Sobjanin. Protizdušná obrana podle něj zničila přibližně 60 bezpilotních prostředků směřujících na Moskvu. Zásah moskevského ropného zařízení potvrdil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle Sobjanina nebyl nikdo zraněn. Kvůli poplachu přerušila provoz 4 moskevská letiště Domodědovo, Žukovsky, Seremetěvo a Vnukovo. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po 2 letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala včera v Lucembursku a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Později Rada EU informovala také o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalisty AC Milan by měl po odchodu Massimiliana Allegriho převzít portugalský trenér Ruben Amorim. O dohodě klubu s bývalým koučem Manchester United informovala portugalská média. 41-letý Amorim se podle deníku Abola dohodl s vedením Rossoneri na 2leté smlouvě s opcí na další rok. Do kina můžete skočit na srdcovku. Snímek režiséra Johna Carneyho je hřejivý i lehce hořký příběh o hudbě, ambicích a ceně, kterou za ně někdy platíme, pokračuje Saša Ptáčková.
4: Svatební muzikant Rick a uvadající popová hvězda Dennis tvoří za jedinou noc globální hit. Slávu a reflektory ale neprávem schrábne jen Denny.
5: You don't recognize it?
6: Should I?
5: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse. I wrote that song.
4: Rick se pouští do zběsilého boje o uznání, ve kterém riskuje ztrátu toho nejcennějšího, vlastní rodiny a přátel.
5: So what are my options?
6: I'm afraid you don't have any options, Mr. Power. Legally speaking.
7: What about illegally speaking?
1: No, tak se trefil do toho čudlíku, ne?
0: To jsem nečekala.
1: No. No vidíš, dobrá seš. Dneska polojasno, řekněme, ale po obědě bude oblačněji, hrozí i nějaký přehánky spíš lokálního charakteru, maxima kolem 23.
0: No tak ti krásně děkujeme. My už se pustíme samozřejmě do další muziky. Já vám můžu slíbit Stone Sour, Alanis Morissette, taky Offspringy a to rovnou Original Prankster.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak to byly Gáni tady na Rock Zone. My už se podíváme naposled v téhle hočce. Pokud se nestane nic závažného na dopravu, možná jste ještě někde v pražských ulicích a zajímalo by vás, že v Havlíčkově ulici na křižovatce s ulicí na Poříčí srazil osobák chodce, bohužel. Snad to dobře dopadne. Počítejte tam s omezením. Davídkova hlásí v Holešovičkách směrem do centra u sjezdu na Zenklovu. Tam je velká srážka osobáku, nákladňáku a motorkáře. Takže dokonce tady kolona. A ještě Břevnov v Patočkově ulici za výjezdem z Blanky směrem z centra havarovala dvě osobní auta. Zdržení je nárazové. No a já bych tady mohla číst ještě další nehody, ale já myslím, že to zdržení už je třeba ještě k Barandovu před nájezdem na Pražský okruh směrem z centra. Už se to tam pomalu uvolňuje a všechny ostatní zdržení už jsou tak nějak relativně v pohodě, protože se staly už před nějakou tou hoďkou. Pojďme se ale podívat, co nás čeká dál. My tady máme Revivalist, psáno Revivalist, pokud by vás to zajímalo. Novinka Hard Stop za malou chvíli můžu doporučit. Za mě hodně dobrý. Pokud chcete hlasovat na rockzone.cz pro top 12, tedy ty nejlepší songy, které hrajeme, a udržet třeba právě tuhletu novinku u nás díl, můžete tomu dát palec. Jsou tam i další novinky jako Pretty Reckless, Foo Fighters, Black Label Society a další. Tak se zapojte a za malou chvíli sami uslyšíte.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rockzone.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
5: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznesu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: 90 k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.
1: Já ještě zvu na soutěž o lupeny na Elise Coopera, který už přesně za 2 týdny zahraje v Plzni. Soutěž můžu slíbit za necelou hodinu, tak nás určitě poslouchejte a bude to jednoduchý.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Kvíni Bohemian Rhapsody v téhle skladbě můžete slyšet dokonce tři rozdílné songy, které jsou složené dohromady. Rok 75, Freddie Mercury. No a Bohemian Rhapsody bylo překonáno, protože tenhle film, na který si určitě vzpomínáte a který byl vele úspěšný, vydělal 911 milionů amerických dolarů, tak ho překonal letošní filmový hit Michael. Ten se stal nejvýdělečnějším hudebním snímkem všech dob s aktuální tržbou 932 milionů amerických dolarů, což není, když se řekneme, zas takový rozdíl nějakých 21 milionů sem a tam, to zase není tak hrozný mezi filmovou branží, ale každopádně Michael prostě stojí za to, běžte na to, dokavať to ještě dávají. Tady už Eddie Vedder, Brother the Cloud.
1: Radio Rock Zone. V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šturu po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Dneska POD v Lucerna Music Baru. Pojďme omrknout i další koncerty.
1: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Není toho úplně tolik, kam vás pozvat, nicméně to stojí za to. POD dneska 16. června vystoupí v Lucerna Music Baru. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ty na stání. No a já nemusím asi připomínat, že tohle je kapela, která mixuje hard rock, hip-hop, reggae a další směry. Začali už ke konci 90. 99. to bylo první album. A potom se proslavili nejvíc okolo roku 2002, kdy dokonce byli nominovaní na cenu Grammy. A to za skladbu Alive. A já myslím, že to stojí stále za to. Jsou ze San Diego, které ještě koukám, a Sony Sandoval, ten tam stále zpívá, takže tady ten nátěr v podání klasický čtveřice si můžete užít dneska od 19, respektive 20 hodin. A my už se dáme i tady za chvíli na Rock Zonu. No a protože jsem chtěla zmínit ještě i další nějakou kapelu, na kterou dneska zajít, pokud byste neměli chuť na tohle, můžete třeba na Michala Pavlíčka Trio do Jazz Doku, ve vagónu Faraday Continue Afterspoon, anebo pokud jste někde okolo Kladna, tak tady dneska Beatles Revival, Karel Kahovec a hosté na zahradě Kladenskýho zámku.
1: Radio Rock Zone. Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekaj. Čekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedných dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz? Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz.
8: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Pěkný dopoledne, 11. hodina, s ní už rychlý čerstvý zprávy před náma. Já ještě předtím zmíním soutěž o dva lupeny na Elise Coopera. Budeme o ně soutěžit za nějakou tu čtvrt hodinu. A jakmile skončí song kapely Bon Jovi, jdeme na to, takže určitě poslouchejte. Ve vysílání už taky zdravíme Pišta, krásné dopo.
1: Pěkný dopo.
0: A víš co, já zmíním ještě Toma, víš proč? Udělám takový oslý můstek, protože dohráli Hailstorm a já jsem na nich byla 13. července 2015 a hádej, kdo tam přeskakoval.
1: No tak asi Tomáš, no.
0: A přesně tak. Takže skoro 11 let už to bude, no.
1: Oni tenkrát, když byli v Lucerne Music Baru, což je teda ještě dílí, tak jako poctivě lez do šatny.
0: Jo.
1: No, Lizzy Hale, aby se tam dostal, no, a tak se tam dostali.
0: Fakt
1: nakonec,
0: jo,
1: no.
0: Hezky.
1: No tam jde i fotky.
0: Co musím zeptat.
1: No, tak tenkrát ještě v Lucerne Music Baru ty šatny byly taky jako propojený.
0: Ano.
1: Tam se to dalo, že jo, dneska už jsou takový oddělený.
0: A navíc jsi uvězněný, že jo, pod zemí.
1: No, tak to jasně, no. Tak pěkný dopoledne, kam dneska za muzikou Faraday a další, hele, třeba Afterspoon, že nechám vám pozdravovat, ve Vagónu v Praze na Národce, no, nebo Michal Pavlíček, Trio, je v Jazz Doku, nebo je, bude, teďka tam ještě asi nebude. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Moskvě hoří klíčová rafinerie. Z potopené lodi vyprostili v Chorvatsku tělo zemřelého Čecha a zlatá tretra zakládá síň slávy. Začíná sezona vykradaček. Nejvíc škod způsobených vloupáním bývá hlášených právě během letních měsíců. Lidé častěji opouštějí své domácnosti, protože jedou na dovolenou. S policisty i zástupci pojišťoven o tom mluvil reportér Tomáš Kabát.
3: Zásadní je zabezpečení. Lidé by měli zamykat a pořizovat si bezpečnostní dveře a vyplatí se taky investice do alarmů, čidel nebo trezorů. Když už přece jenom dojde ke vloupání, je zásadní zachovat místo činu v původním stavu až do příjezdu policie. Dobré je taky pořídit fotky a kontaktovat i pojišťovnu. Vyplatí se mít u sebe i snímky, které zachycují, jaké vybavení máte doma, a to právě pro pojišťovnu. Pokud máte byt pojištěný, je dobré myslet taky na aktualizaci smluv tak, aby odpovídala hodnotě toho, co máte v bytě.
1: Ukrajinci hlásí důležitý zásah. Ukrajinská armáda drony udeřila na ruskou ropnou rafinérii na jihovýchodě Moskvy. Část objektu hoří. Zasažený ropný závod je důležitým ruským logistickým článkem. Podle ruské agentury TASS Metropole dneska zažila jeden z nejmasivnějších letošních dronových útoků, při kterém protivzdušná obrana zlikvidovala 6 bezpilotních letounů. V Chorvatsku vytáhli z potopené plachetnice tělo 4. Čecha. Loď s českou posádkou se potopila v neděli u Splitu. Zahynuli 4 lidé. Další 4 se po kolizi s katamaránem zranili. Těla 3 zemřelých chorvatské námořní záchranné jednotky vytáhly z vody bezprostředně po nehodě. Prokuratura nařídila toxikologický posudek. Incident je v šetření. Podle českého ministerstva zahraničí zůstává v nemocnici jedna osoba. Její stav není vážný.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ostravská zlatá tretra přichází s novinkou. Nejprestižnější atletický meeting v Česku před letošním už 65. ročníkem zakládá nově vzniklou síň slávy. Jako první do ní byly uvedeny dvě domácí legendy. Koulařka Helena Fibingerová a oštěpař Jan Železný. Slavnostní zahájení 65. vydání prestižního meetingu je naplánované na 17. hodinu a 30. minutu. Rod Stewart se dostal pod palbu kritiky poté, co byl spatřen, jak fandí Skotsku v hledišti na zápase mistrovství světa. Stalo se tak pouhých několik hodin poté, co ze zdravotních důvodů zrušil svůj koncert v Kalifornii. Stewart později navázal vyjádřením necelou hodinu před plánovaným začátkem kalifornského koncertu, kde dodal, že po léčbě laryngitidy se cítí mnohem lépe, ale jeho hlas ne. Což by se asi dalo pochopit, kdyby v závěru videa neskandoval No Scotland, No Party. Já umím party zažít i bez Skotska teda.
0: No jo, ale tak jako Skotsko prostě je pro něj důležitý, že jo?
1: No tak dobře, aspoň pro někoho. Dnes čekejte polojasno, odpoledne spíš oblačno, někde hrozí přehánky, maxima kolem 23.
0: Děkujeme, já připomínám soutěž, zhruba za čtvrt hodiny budou znít Bon Jovi, až do něj jdeme na to. Bude to úplně jednoduchý, přehraju ukázku jedné písně od Elise Coopera, pokud tu hádnete, o jakou jde, uvedete název, tak lupeny jsou vaše, připomínám, za 14 dnů přesně bude hrát v Plzni. My už půjdeme na muziku na tělo Alien and Farm. Už právě teď.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: To byl Bon Jovi tady na Rock Zonu a my už jdeme na slibovanou soutěž. Hrajeme o dva lístky na Elise Coopera 36. v Plzni, což je přesně za 14 dnů. Zmíníme ještě teda místo Lockspeed Arena a soutěž je dneska a zítra. Pokud vám to dneska nevíde, můžete se dovolat zítra v podobném čase. No ale já už mám na drátě Pavla, který ho zdravím. Ahoj.
1: Dobrý den.
0: Krásný dopoledne, Pavle, tak jsi připravený, pustím ti ukázku a na tobě bude uhádnout název téhle skladby.
1: Ano, jsem
0: připravený. Dobře, pouštím.

0: Poison.
1: Výborně. Hezky s tou Hot Poison, je to tak? Tak já ti moc gratuluju. Užij si Elise Coopera, pozdravuj ho. No a zase někdy čus.
0: Děkuji.
1: Ahoj.
0: Naschledanou.
1: Radio Rockzone. Tak, já moc gratuluju a lístky se teda pošlou do mailu na ten Pavel Dobešker
2: seznam.cz, jo? Zapoj svou partu a rozjet vlastní šampionát na typovačky.cz zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy. 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rockzone.
3: Černý Rockzone vám zní každým nervem.

0: To byla Foo Fighters na Rock Zonu a my máme 11:35.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jo, tudíž, pojďme se podívat, jak to vypadá. Mám tady tři takový závažnější informace k dopravě a jednak je to zdržení v koloně od Hloubětína a od Novopatský, protože ve Kbelské ulici za nájezdem z Novopatské směrem na Letňany bourala dodávka s kamionem ve středním pruhu, takže tam je to nepříjemný. Co se týká omezení a menšího zdržení, to platí v ulici k Barandovu před nájezdem na Pražský okruh. Směrem z centra tam vyšetřuje policie srážku dvou osobáků a motorky. No a ještě jedna věc, zdržení nárazový v Čilský ulici směrem z centra za křižovatkou s Opatovskou. Narazil osobák do svodidel. Blokovaný je tady levý jízdní pruh. Takže bacha na to, já vám přeju hlavně šťastnou cestu a my už jdeme za další muzikou, konkrétně to budou Linkin Park.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šturu po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na Rádio Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Janis Joplin, nezapomenutelná to osoba hudebního světa, Peace of my heart. My už máme 11.45 téměř a za malou chvíli pár songů ještě bude, tak tady bude Pichto, čerstvý zprávy v nich, mimo jiný a taky Bruce Springsteen, který se snaží znovu najít společnou řeč s fanouškama, který se od ní odvrátili. No a spoustu dalšího, taky třeba to, že nás čeká vlna veder. K za malou chvíli, teď taky v pořadí dalším Offspringové Spare Me the Details.
1: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
11: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone.
12: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Příjemný pravý poledne, Pišto je tady s náma, má pro nás čerstvý zprávy, tak já tě zdravím.
1: Dobrou chuť, dobrou pič, samozřejmě, to je to nejčerstvější. Škoda, že teprve úterý dneska, já už se těším na čtvrtek na druhý zápas české reprezentace a ty víš proč, že jo?
0: Jasně, že vím proč, protože si chceš tipnout výsledek.
1: No to taky, ale hlavně je to od 18 hodin a ne ve 3 ráno, takže můžu koukat u nás pivovárku.
0: No tak to bude příjemný, a kolik tipuješ, že to dopadne?
1: Kde si teda budem tipovat, jak říkáš? No já trvám na tom, že jim dáme kotel strašnej 3-0 v Jihoafrické republice.
0: Já zase tipuju, že dostaneme 3 a dáme 1.
1: To je vidět, že jsi neviděl ten první zápas AR Mexiko. Hele, tam upoutal jenom jeden hráč, a to byl nějaký pravý wingback nebo co, který furt jenom mocně žvejkal velkou žvejkačku. Takovou tu z toho plata, takovou tu kulatou.
0: Jo, jako Jarda Jágr, myslíš,
1: no.
0: Jo.
1: No každopádně, o co nám jde, vlezte si na typovačky.cz a tam si můžete tipnout s kámošema, můžete se vyhecovat a já ti ve čtvrtek večer po pár pivíčkách budu volat, jak strašně mimo si byla. A pokud to bude po tvým, tak ti strašně vytipnu telefon.
0: No jasný, a podle typovačky.cz dostanu diplom smolař. Tady koukám, že ten, kdo se nebude trefovat, tak potom dostane nějaký pěkný diplom.
1: No tak vidíš, můžeš se ho tady vystavit.
0: Ano, vystavím, slibuju.
1: Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česko může zažít první supertropický den. Bonnie Tyler procitla z umělého spánku a komise vyloučila MFK Karvinou z první ligy. Česko se chystá na tropické počasí. Výrazně se oteplí ve čtvrtek. Od pátku budou teploty v maximech stoupat i výrazně nad 30. V závěru týdne bychom se podle výhledu počasí měli dočkat i prvního letošního supertropického dne, tedy dnes maximální teplotou nad 35 stupňů. Už nyní je podle meteorologů velmi pravděpodobné, že půjde o dosud nejteplejší období letošního roku. Zatím není jasné, jak dlouho horké počasí vydrží. Některé modely však naznačují jeho pokračování i v příštím týdnu. Policie v Karlovarském kraji zesílila kontroly řidičů. Za volantem se stále častěji věnují jiným věcem než řízení a jezdí s auty ve špatném stavu, pokračuje Dušan Valenta.
3: Technický stav je u nás problém, potvrdila to i zatím poslední série kontrol. Přidává se ale také telefonování, psaní zpráv nebo scrollování za jízdy. Řidičům je jedno, že mohou přijít o 4 body a dostat pokutu 3 500. Řeší na to, že je v Karlovarském kraji málo policistů. Právě nevěnování se řízení bylo od začátku roku příčinou 650 nehod, a to je víc než loni.
1: Britská zpěvačka Bonnie Tyler nabyla vědomí. Stalo se tak po více než 5 týdnech, co byla po operaci v Portugalsku uvedena do umělého spánku. Stále je však vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče. Tyler proto zrušila všechna vystoupení plánovaná na letošní léto. Podle možností se přesouvají na příští rok. O podzimních termínech se zatím nerozhodlo.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalový klub Karviná končí v první lize. Etická komise fotbalové asociace ho z nejvyšší soutěže vyloučila kvůli ovlivnění 3 utkání. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Její šéf, primátor Jan Wolf, zaplatí 3 miliony a nesmí působit 12 let ve fotbale. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné. Z verdiktu by mohla těžit Dukla. Pokud se Karviná s Wolfem do 5 dnů neodvolají, bude rozhodnutí platit. A jelikož sezona skončí až 22. června, Dukla se zachrání a sestupujícím týmem bude Karviná. Bruce Springsteen prohlásil, že by rád našel společnou řeč s fanoušky, kteří se od něj odvrátili kvůli jeho politickým postojům. The Boss se v průběhu let ostře vymezoval vůči Donaldu Trumpovi a často využíval svůj čas na pódiu i mimo něj ke kritice prezidenta a jeho administrativy. Trump mu údery svými reakcemi následně vracel. Teď Springsteen uznal, že jeho otevřené komentáře vůči Trumpovi některé fanoušky odcizily a vyjádřil naději, že s nimi v budoucnu dokáže najít společnou řeč. Tedy s fanoušky, ne s Donaldem Trumpem.
0: Já se mu divím teda.
1: Jo?
0: Jako proč s takovýma lidma navazovat společnou řeč? Ale tak to, prachy jsou prachy.
1: To je pak otázka, no. Jedna věc je tohle, jak říkáš, druhá věc samozřejmě to, že to zase jako rozděluje ty lidi mezi sebou a teďka co chceme, no. Je to těžké téma. Co je výrazně jednodušší je předpověď na dnešek. Bylo hezky, bude hnusně.
0: Pravda je, že politika do muziky nepatří, Piš to mi dá určitě ve čtvrtek vědět, jak to s fotbalem dopadlo, kejváže, jo? A my už jdeme za další muzikou a já odstartovávám taky polední devadesátky, budu pro vás vybírat to nejlepší z rockový muziky devadesátek, začínám romantickýma Mr. Big a taky Alanis Morissette.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Dáváte si polední 90ky tak jako každý všední den tady na Rockzone a já vám vybírám to nejlepší z rockové muziky právě 90. let. Pojďme ale teď ještě odskočit k dopravě. Na dálnici D5 mezi 9. a 6. kilometrem směrem od Rozvadova na Prahu. Tam bude ve stoupacím pruhu probíhat údržba svislých značek, takže dávejte pozor na cestě. V Praze na Pražském okruhu mezi 16. a 13. a 5. kilometru směrem k D1, tam bude zase probíhat měření vozovky. No a co se týká Žižkova, v Ondříčkově ulici ve směru k Žižkovský věži probíhají práce na silnici, tam se vůbec nedá projet, takže tomuhle místu se vyhněte. A ještě tady vidíme celkem závažnou věc v Legerově ulici ve směru do centra u křižovatky s Tyršovou, zasahují záchranáři a policie u střetu osobáku s chodcem. Takže s narůstající kolonou počítejte už od Nuseláku a dávejte na sebe hlavně bacha. Za malou chvíli tady budou Smashing Pumpkins 1979 a předtím ještě Aerosmith a jejich úplná romantická klasika I Don't Want to Miss a Thing.
2: Víkend ve znamení tří sester a sportu. Tři sestry Open Air Tour 2026. Pátek 26.6. Brandýs nad Labem, letní kino Houščka a v sobotu 27.6. Brňany, areál pivovaru Kneisel. Oba tyto koncerty propojuje cyklistický závod zvaný Brbr Tour. Koncert, kolo, koncert. Na čepu nebude chybět pivo tři sestry. Začátek koncertů 18.30. Více informací najdete na www.trisestry.cz.
3: Festival Vezum 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
4: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
11: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na e-obuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
14: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rockzone. I could stay awake just to hear.

0: Metallica k tomu smyčce, živě u nás na Rock Zonu. Já můžu zmínit, že tahle skladba vyšla v 96., protože my si dáváme polední devadesátky. Jak už název napovídá, tak je to to nejlepší právě z let 90. A koukala jsem, kam se dá zajet na Metalliku. Nejbliž by to bylo do Budapešti, bohužel tam je vyprodáno. Počkejte, teď to na mě vykouklo. Jo, vyprodaný je jenom zážitek zřejmě, kde se potkáte s Metallicou, takže běžné lístky jsou k dostání. Tím pádem se mění moje informace. Do Budapešti na Metalliku můžete. Pokud byste chtěli na Britský ostrovy, tak případně do Dublinu, pak třeba Glasgow, taky Londýn je ve hře, no a pak Nový rok, nebo konec roku a Nový rok už do Las Vegas, tak to nepropásněte. Já už ladím tady další muziku devadesátek a to budou třeba Van Halen, Can't Stop Loving You za chvíli.
1: Radio Rock Zone. E-Report. Hudební magazín s více než 30letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
2: V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šturu po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Tohle byly Red Hoti, Red Hot Chili Peppers, jejich My Friends v poledních devadesátkách. Před náma je tady skladba na objednávku a dovolal se Tomáš do studia, který si řekl o vanastovky. Anděle, což je úplná klasika, si myslím, českýho roku z devadesátek. Pojďme na to, věnuje to vám všem, co vzpomínáte právě na tyhle zlatý časy. Podle Tomáše, já zdravím.
1: Radio Rock Zone.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku.
9: Mám je auto.
10: I tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma.
12: I moje hračky.
13: Děkuju.
14: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Jsme energie tohoto města.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
19: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
20: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707. Nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
21: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Příjemnou skoro 13. hodinu, totiž za 15 vteřin už je to tady a Piš to už je tady. Ten pro nás má čerstvý zprávy, možná i nějakou tu pozvánku do klubu. POD nejsou vyprodaný. Zdravím tě.
1: Dobrý, pravý, raný, poctivý, nefalšovaný, tradiční úterý, už oblační odpoledne. Nejsou.
0: Mm-mm.
1: V Lucerna Music Baru, jo.
0: Mm.
1: Takový tady letos jsou asi třikrát, ne?
0: Taky no, není to málo úplně.
1: Už je to ten trh. Si to vybere. Faraday a Continue a Afterspunty jsou ve vagónu, to taky není vyprodaný a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Kalifornii se zřítil strategický bombardér. Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s EU a sestry Williamsovy pojedou na Wimbledon. Na letiště v Praze jeďte městskou hromadnou dopravou. Alespoň to kvůli dopravním komplikacím doporučují policisté. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky už opakovaně řešili dopravní komplikace a kilometry dlouhé kolony. Podle Martina Kučery z pražského letiště stavba znamená zúžení, ale i objízdné trasy.
3: Což samozřejmě zvýšení intenzity dopravy v některých komunikacích, to znamená tvorba kolon a to znamená větší čas potřebný pro to, než se kdokoliv, kdo potřebuje, dostane k letišti. Proto v rámci edukační kampaně upozorňujeme na to, prosím, přijďte na letiště včas.
1: Podle Kučery můžou řidiči cestou na pražské letiště nabrat zpoždění v délce několika desítek minut. Stavba bude trvat do října příštího roku. V Kalifornii se zřítil americký strategický bombardér. Na X-ku o tom informovali ozbrojené síly Spojených států. Celá posádka na palubě zahynula. Příčina nehody zatím není známá. Podle prohlášení amerického letectva se letoun vydával na rutinní zkušební misi. Havaroval krátce po vzletu. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala včera v Lucemburku a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Později Rada EU informovala také o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Legendární americká tenistka Serena Williamsová se vrací na Wimbledon. Představí se tu po 4 letech. Se sestrou Venus totiž obdržela divokou kartu do 4 hry. Rod Stewart se dostal pod palbu kritiky poté, co byl spatřen, jak fandí Skotsku v hledišti na zápase mistrovství světa. Stalo se tak jen několik hodin poté, co ze zdravotních důvodů zrušil svůj koncert v Kalifornii. Stewart později navázal vyjádřením necelou hodinu před plánovaným začátkem koncertu, kde dodal, že po léčbě laryngitidy se cítí mnohem lépe, ale jeho hlas ne. Což by se asi dalo pochopit, kdyby v závěru videa neskandoval No Scotland, No Party. Dnes čekejte v podstatě oblačno, občas nějaká přeháňka.
0: Díky moc, tady už Kabáti a Calamity Jane.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: To byl Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, rok 84, jeho album zvaný Born in the USA jako stejnojmenná skladba, kterou určitě všichni znáte. Tahle ten song je takovou odlehčenou verzí toho, jak vlastně Bruce na scéně působí. Teď konci nějak znepřátelil pár fanoušků tím, že komentuje stále politiku, jak je mu zvykem, a snaží se získat zpátky. Tak mu držíme palce. My se ale pojďme podívat, jak to dneska vypadá s nějakýma koncertama. Já jsem se koukala, dneska POD budou v Lucerna Music Baru. Zatím to není vyprodaný, doplňuje Space of Variations, takže to bude určitě parádní zážitek. Začíná se v 8 večer a pak můžete jít třeba na komornější věc do Jazz Doku na Michala Pavlíčka Trio. Faraday Continue After Spoon, to je takovej koncert lokálních kapel ve vagonu. A ještě koukám vkladně Beatlesáci, Revival, Karel Kahovec a hosté. Tak případně užívejte a s náma taky samozřejmě další rockovej nářez Bon Jovi a Europe.
0: Radio Rock Zone.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
7: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
9: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin.

0: Manic Street Preachers tuším budou vystupovat zanedlouho v Praze, tak můžete na ně zajít. My jsme si je dali teď právě na Rock Zonu a já už tady mám poslední objednávku dnešního dne, budou to Offspringové a posílá to Pavel pro svoji lásku Monču a je to Want You Bad, tedy v překladu chci tě moc, když to řeknu slušně, takže Monča je jistě šťastná žena. Posílám to teda i všem, kdo tuhle kapelu máte rádi. No a uživejte.
1: Radio Rock Zone. V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šňůru po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Výborný Doorsové, skvělá muzika a díky Jimu Morrisonovi se na ně taky skvěle kouká. Od Mikráku se s vámi loučí Bezva, mě už vystřídá za chvíli Šimon a taky Aňu se zprávama, takže si užívejte pohodový odpoledne s něma. Tady na rozloučenou ode mě za chvíli Marilyn Manson, čus!
1: Radio Rockzone. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Češi na mistrovství světa po 20 letech? To si zaslouží něco speciálního. Zapoj svou partu a rozjeď vlastní šampionát na typovačky.cz. Zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
11: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.
12: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Italská banda Måneskin na Rádiu Rock Zone nám dohrála pár vteřin před 14. hodinou, tedy ve chvíli, kdy už vás od mikrofonu zdraví Šimon Kalousek. Přátelé, pohodový úterní odpoledne, dneska je 16. července, Zbyňkové mají svátek, tak Zbyňové všechno krásný. No a mimo to je, prosím vás, taky například Den afrického dítě, tak kdybyste to náhodou nevěděli. Každopádně se mnou už ve studiu Anička, pojďme dát první společný zprávy, ahoj.
1: Ahoj, no a klasicky ještě předtím, než se vrhneme na zprávy, tak já mám tady pro vás nějaký ty nabídky, kam můžete dneska vyrazit. Rock for People dneska pořádá oficiální afterparty, a to konkrétně v Lucerna Music Baru, kde zahrajou POD a s nima taky Space of Variations. Je to opravdu takový oficiální afterprogram po Rock for People, který úspěšně v neděli skončilo, a zároveň už oznámili dalšího headlinera na další rok, ale i o tom se řekneme víc ve zprávách. No a kdybyste chtěli ještě nějakou tu akci v Praze, kam můžete dneska vyrazit, tak v JazzDoku krásný koncert Michala Pavlíčka s Triem, tak kdybyste chtěli, tak můžete vyrazit třeba právě tam. Je toho mnohem víc, tak mrkněte na naše stránky rockzone.cz do sekce Club Life, tam to všechno najdete. No a my už pojďme na to, dáme si všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna hledá finty na neplatiče výživného, policisté na Slovensku kradli peníze z pokut a Karviná se odvolá proti vyloučení. Jak na neplatiče výživného, to dneska řeší sněmovna, a na kulatém stolu zaznívají originální návrhy, jak pomoci tomu, aby se děti z neúplných rodin dostaly k penězům, které odmítá rodič platit. Například soudkyně okresního soudu v Třebíči Petra Rutarová navrhuje neplatičům výživného omezit možnost sázek na sportovní utkání nebo návštěvy restaurací po 18. hodině. 20% dětí z neúplných rodin, kdy je jeden z rodičů povinen hradit výživné, nedostává peníze vůbec. 12% nepravidelně, to zaznělo také ve sněmovně. Na trase dálnice D11 se rýsuje nová podzemní silnice. Stavbaři vyrubali za Trutnovem 3/4 tunelu opevnění. S ražbou začali v lednu. Složitý postup prací popisuje stavby vedoucí Jan Faltýnek.
3: Po navrtání čelby dojde k jejím naládování, odpalu, trhavinami. Poté ta rubanina rozpojená je vyvežena ven. Dále je potřeba, říká se tomu scaling, ale vyprofilovat do finálního tvaru ten výrub, protože není úplně dokonalý, tak je potřeba tunel bagrem ho začistit. Poté dochází k instalaci primárního ostění. A takhle postupujeme krok po kroku.
1: Tunel opevnění na Trutnovsku bude mít dva téměř 500 metrů dlouhé tubusy. Stavbaři by se měli v létě přesunout s technikou na ražbu tunelu po Říčí o něco jižněji. Oba jsou součástí připravovaného úseku dálnice D11 od Trutnova až ke státní hranici s Polskem. Rozkrádání peněz vybraných na pokutách zarazila policejní inspekce na Slovensku. Obvinila 6 policistů za to, že si peníze za dopravní přestupky nechávali pro sebe. Celková částka, o kterou se stíhaní obohatili, bude předmětem vyšetřování. Policistům hrozí až 5leté vězení. Obvinění podle inspekce během služby ukládali řidičům a dalším lidem blokové pokuty. Hotovost si nechali a přestupky nezapsali do systému policie.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy, pokud odvolávací komise fotbalové asociace nerozhodne do pondělí 22. června, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Pořadatelé Rock for People odtajnili drobky příštího ročníku. Ten proběhne od 2. do 5. června 2027, čili o týden dříve. Nejvýhodnější vstupenky na rok 2027 budou v předprodeji od středy 17.6. v 10 hodin prostřednictvím Rock for People klubu. Veřejný prodej vstupenek bude zahájen ve čtvrtek 18.6. A pokud nechcete kupovat zajíce v pytli, oznámen byl už první headliner. Tím budou pro 32. ročník Blink-182. Dneska v noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem desítky. Zítra přes den bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 27, v tisíci metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 19 stupňů.
0: Tak já děkuji Aničce za vyčerpávající informace. Po 14. hodině tady na vás čekají Within Temptation, Dan Landa a na úvod hodiny Ozzy Osbourne, Not Going Away.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Černej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl.

Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit. Fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř, co do pekla chtěl, pro mámení barevných stuch. Pro tenhle okamžik

0: Vzpomínka na dva úžasné hlasy, který bohužel už nejsou mezi námi. Freddie Mercury s kapelou Queen a David Bowie, jejich společná věc z roku 1982. Under Pressure právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Přesně tak, pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích 14.21. No a Lenka nám řekne, jak to vypadá v Praze. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště za Jesenicí na 82. kilometru probíhá vyšetřování nehody 3 aut kolonné od brněnské D1. Na Hradčanech v Jelení ulici na úrovni Mariánských hradeb narazilo osobní auto do svodidel, počítejte s omezením.

0: A dlouhá kolona popojíždí v Bělohorské vesměru z centra. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, děkuju. Na Jindřichohradecku na silnici mezi Pluhovým Žďárem a Studnicí zasahou záchranáři a policisti u nehody motorkáře. Počítejte tam s omezením a pozor taky na trase z Brna na Uherský Brod u odbočky na Nemotice. Srazily se tam dvě osobní auta a omezeny jsou oba směry. Pojďme dál, čeká nás Moby a taky novinka od kapely Marmouzec, Cutback.
2: S Rockzonem na Dabu i na Sněžník se vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
4: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Aktuální teploty v České republice v průměru kolem 22 stupňů, většinou zatažená obloha k tomu. V noci na zítřek bude převládat oblačno až zataženo, přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost, místy taky déšť nebo přehánky. Noční teploty 15 až 11 stupňů, zítra tedy ve středu čekáme oblačno až zataženo, přehánky ráno ojedinělé, výjimečně i bouřky, k večeru by pak mělo srážek ubejvat. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách pak kolem 17. Tak jo, pojďme dál, čekají nás Iron Maiden, kapela, která završila letošní ročník festivalu Rock for People, no a předtím taky Guns N' Roses a Hard School.
2: V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šturu po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show a my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak ještě než se tady ve 3 hodiny dáme další rychlej přehled zpráv s Aniškou, tak mrkneme. V této hodině na silnice tady v Praze pozor v Putnohorské ulici u křižovatky s Kardausovou směrem na Uhříně Ves. Nabouralo tam osobní auto do dopravního značení a na nájezdu ze Kbelský na Cínoveckou ve směru od Hloubětína zasahují hasiči u požáru zadního kola u osobního auta se silným provozem. Počítejte už od Poděbradský. V Benešově v ulici na Bezděkově u křižovatky s Vlašimskou 2 osobáky v sobě, čekejte tam omezení. V Ostravě Zábřehu ve Výškovické ulici u zastávky MHD Horymírova se srazily 2 osobní auta, čekejte tam nějaký to omezení, kolony se zatím netvořej. A na Třebíčsku mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou a Stříteží u odbočky na Výčapy šetří policie srážku osobního auta s motorkářem.
0: Radio Rock Zone.
2: Potisk trička, byla CZ.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedních dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
9: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
12: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
11: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
12: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
11: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Tak 15. hodině nás tady na rádiu Rock Zone hudebně doprovodila samozřejmě kapela Green Day se songem One Eyed Bastard. V tuhle chvíli už vás zdraví z moderátorský židle opětovně Šimon Kalousek. Příjemný úterní odpoledne, se mnou už taky Anička ve studiu. Pojďme dát další zprávy, ahoj.
1: Ahoj. No a předtím přidám nějaký ty tipy takhle při úterku, kam můžete vyrazit za kulturou. Kdybyste chtěli něco v Praze, tak třeba v Meat Factory dneska zahrajou něco, tak je Kruh 19 a Magdalena Trajerová. A nebo můžete vyrazit třeba do Vagónu, kde dneska zahrajou Faraday, taky Continue, anebo Afterspoon. Víc toho najdete na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life, tak tam nezapomeňte mrknout. No a my už se teď podíváme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kbelská ulice v Praze se chystá na veliké opravy. Česko opět posílí konzuláty a soupeřka Maďarové je těhotná. Praha je pomalu, ale jistě na startu dopravního hororu. Páteřní Kbelská ulice se totiž ponoří do oprav. Silničáři začnou od příštího týdne instalovat dopravní značení nutné pro celkovou rekonstrukci této klíčové komunikace. Ředitel technické správy komunikací Filip Hájek upřesňuje, že se opravy citelně dotknou lidí přijíždějících od Staré a Mladé Boleslavy.
3: Kbelskou budeme preferovat pro transitní dopravu a ten, kdo jede z dálnice D10, dojede na dálnici D8, ale už se nedostane do města.
1: Silničáři počítají i s dopravní špičkou na konci školního roku. V pátek 26. června tak práce přeruší, aby cesta lidí na prázdniny byla co nejhladší. Česko na léto zase posiluje konzuláty, podobně jako v minulých letech, například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku, slibuje to ministr zahraničí Petr Macinka. Polská policie hledá vraha ruského karikaturisty Semjona Skrepeckého. Ve městě Biala Podlaska na východě země zadržela 3 lidi. Po samotném pachateli ale dál pátrá. Na vyšetřování se podílí i polská kontrarozvědka. Skrepeckého zastřelil neznámý střelec v pondělí v Biale Podlasce, ve kterém 44-letý ruský umělec a kritik Kremlu žil i se svou rodinou v exilu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Olympijské vítězce Zuzaně Maďarové ubila zkušená soupeřka Ramona Hofmeisterová. 30-letá německá snowboardistka je totiž těhotná. Po mateřské pauze by se držitelka 2 medailí z mistrovství světa chtěla k vrcholovému sportu vrátit. Jack White chystá nové album, jmenovat se má Frozen Charlotte a vyjde 10. července. Jedná se o 7. solový počin tohoto umělce, který následuje po jeho platce s názvem No Name z roku 2024. White dokonce pustil do světa už i první ochutnávku. Single Dollar Bill je laděný do blues a vy si ho můžete poslechnout v rockových zprávách na rockzone.cz. Dneska v noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11, v 1000 metrech na horách kolem desítky. Zítra přes den bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 27, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 19.
0: Tak já děkuju Aničce za zprávy, zase jsme o něco moudřejší. Nabídka muziky po 15. hodině Hollywood Undead, tedy kapela, která včera odehrála koncert v brněnském Sonu. Dáme si taky vanastovky, no a novou rodiny to budou Linkin Park, Bleed It Out, tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární trojice ZZ Top rok 1983, kultovní deska Eliminator a na ní i hitovka Gimme All Your Lovin' právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jo, pojďme to omrknout, 15 hodin 18 minut. Lenko, jak to vypadá v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště za Jesenicí na 82. kilometru už nehoda nepřekáží, jako ona se rozjela. Na nájezdu z Kbelské na Cínoveckou ve směru od Hloubětina zasahují hasiči u požáru osobního auta. Se silným provozem počítejte od Poděbradské. A regulují provoz na městském okruhu v Blance. Očekávejte zdržení na vjezdy do tunelů od Povltavské a do Břízké. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, díky. Ještě jedna Praha. Pozor na Černém mostě v Ocelkově ulici na křižovatce s Brixovou. Došlo tam ke střetu osobního auta s motorkou. Projíždějte opatrně. Na Praze západ, konkrétně v Rudný, v Masarykově ulici na křižovatce s ulicí Kvipichu, došlo ke střetu nákladního auta s motorkou. Na místě zasahou záchranné složky, čekejte zdržení. A ve Slaném v ulici U Brodu, tam došlo ke střetu dvou osobních aut, počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. Čeká nás za chvíli Alice Cooper a předtím taky nový single od Rolling Stones, In the Stars.
1: Radio Rock Zone.
3: Víkend ve znamení tří sester a sportu. Tři sestry Open Air Tour 2026. Pátek 26.6. Brandýs nad Labem, letní kino Houščka a v sobotu 27.6. Brňany, areál pivovaru Gneisel. Oba tyto koncerty propojuje cyklistický závod zvaný Brbr Tour. Koncert, kolo, koncert. Na čepu nebude chybět pivo Tři sestry. Začátek koncertů 18.30. Více informací najdete na www.trisestry.cz.
4: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
8: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
11: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
12: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Radio Rockzone.

0: Máme za sebou kapelu Def Leppard a pecku Fotograf v živém provedení. Berte to jako pozvánku na 18. hodinu, kdy si tady společně dáme náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, tedy hodinku výběru z těch nejlepších rokových živáků.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: No a rovnou se taky podíváme, na jaký koncerty můžete vyrazit dneska večer. Tak tady v Praze v Lucerna Music Baru kapela ze států dobře známá i z vysílání Rádia Rock Zone, tedy kapela POD, předskočejí Space of Variations z Ukrajiny. Co jsem koukal, tak lístky na tuhle akci zatím ještě k mání jsou, ale asi bych moc neváhal. V Meat Factory dneska hrajou něco, kruh 19 a Magdalena Trajerová, v Jazz Doku Michal Pavlíček Trio a ve vagonu Faraday, Continue a Afterspoon. Mimo Prahu tady mám jednu akci na Kladně, v zahradě tamního zámku, dneska The Beatles Revival a taky velká legenda tuzemské scény Karel Kahovec a hosté. Komplet to všechno najdete i na našem webu rockzone.cz v sekci Clublife a nebo na našich sociálních sítích. Každý den tam aktualizujeme seznam koncertů. Nazaret za pár minut a předtím taky Ozzy Osbourne, Crack Cocaine.
1: Radio Rockzone.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šturu po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Tak před zprávama ve 4 ještě jeden rychlej pohled na dopravu. Lenka nám teď řekne, jak to jede v Praze. Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. Na Praze západ v Rudné v Masarykově ulici na křižovatce s ulicí k Vypichu došlo ke střetu nákladního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, počítejte se zdržením. V ulici Milady Horákové u vjezdu do tunelu Blanka směrem na Letnou se srazila dvě osobní auta. Na Černém mostě v Ocelkově ulici na křižovatce s Brixovou došlo ke střetu osobního auta s motorkou a na Chodově v Těrkově ulici bourala dvě osobní auta. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, díky. Na Příbramsku mezi Hudčicemi a Březnicí probíhá odstraňování následků havárie nákladního auta, místo je neprůjezdný. V Ostravě v Rudné ulici na křižovatce s Lidickou směrem na Havířov došlo ke střetu osobního auta s nákladňákem, čekejte zdržení. V Jeseníku v ulici Ujatek dva osobáky v sobě, projíždějte tam opatrně a pozor taky v Novém Míčíně ve Hřbitovní ulici u Kruháče, bourali tam dvě osobní auta, i tam projíždějte s opatrností.
0: Radio Rock Zone. Češi na mistrovství světa po 20 letech? To si zaslouží něco speciálního. Zapoj svou partu a rozjeď vlastní šampionát na typovačky.cz. Zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
12: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů. Stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
13: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádio Rockzone.
0: Rádio Rockzone.
14: Muzika na tělo.

0: Stále se dáváte Radio Rock Zone, stále s váma Šimon Kalousek v čase 16.00, přeju pohodový úterní odpoledne, no a než si tady dáme nějakou další nálož muziky, pojďme si dát nálož zpráv po době Aničky, ahoj.
1: Ahoj, je to tak, no ale ještě předtím si dáme taky nálož koncertů, protože tady mám pro vás nějaký ty tipy. Dneska můžete vyrazit do Kladna do zahrady Kladenského zámku, kde zahrajou The Beatles Revival a s nimi taky Karel Kahovec se svými hosty, nebo pokud byste chtěli, tak tady mám v Praze samozřejmě velký koncert v Lucerna Music Baru, kde zahrajou dneska POD v rámci afterparty po Rock for People a s nima taky ukrajinští Space of Variations. Víc toho najdete na našich stránkách, tak tam nezapomeňte mrknout, kdybyste dneska chtěli večer někam vyrazit. No a my už se pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hasiči konečně vyprostili autobus z viaduktu, v postupy mi zneškodnili bombu a Serena Williamsová jde na Wimbledon. Zapasovaný autobus je volný, hasičům se ho po několikahodinovém úsilí podařilo dostat spod železničního viaduktu v obci Rybník u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Silnice byla zhruba od 9:30 dopoledne déle než 3 hodiny uzavřena a na krátkou dobu byl přerušen i provoz na železnici. V autobusu jeli zahraniční turisté z Lince, namířeno měli do Českého Krumlova. 4 lidé byli lehce zraněni, záchranáři je ošetřili na místě. V autobusu, který při nehodě přišel o část střechy, bylo včetně řidiče 24 lidí. Armádní tanky Leopard dnes opět jeli po dálnici. V rámci cvičení na Olomoucku překonali trasu z vojenského útvaru v Přáslavicích do velkého újezdu a zpět. Kolona 6 vozidel ujela 9-kilometrový úsek celkem 5x. Jak velká je to zátěž pro povrch dálnice, to zjistila reportérka Eva Panošová.
3: Jeden tank váží 55 tun a dosáhne rychlosti 60 km v hodině. Každý je ale opatřen gumovými patkami na pásech a díky tomu zatěžuje vozovku méně než na ložený kamion a jízda přes mosty byla naplánovaná tak, aby po nich v jednu chvíli vždy přejížděl jenom jeden tank. Vojenský výcvik, jaký ještě motoristé na českých dálnicích nezažili, trval několik hodin, proto aby se v tancích mohlo vystřídat 30 řidičů. Pro kolem jedoucí motoristy to byla opravdu atrakce. Eva Panošová, Olomoucko.
1: V postupy u Berlína odpálili válečnou bombu. 6,500 lidí z evakuační zóny se tak může vrátit domů nebo do práce. Americkou leteckou pumu o váze 250 kilogramů našli dělníci minulý týden na stavbě nedaleko hlavního nádraží. V evakuační zóně se ocitl nejen tento dopravní úzel, ale také třeba budova Braniborského zemského sněmu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Věhlasná tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 44-letá Američanka obdržela se sestrou Venus divokou kartu do 4 hry. Organizátoři o tom píšou na svém webu. Sestry Williamsovy se ve 4 hře ve Wimbledonu představí po 10 letech, kdy soutěž naposledy v roce 2016 ovládly. Do kina můžete zaskočit na srdcovku. Snímek režiséra Johna Kernyho je hřejivý i lehce hořký příběh o hudbě, ambicích a ceně, kterou za ně někdy platíme. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Svatební muzikant Rick a uvadající popová hvězda Dennis tvoří za jedinou noc globální hit. Slávu a reflektory ale neprávem schrábne jen Denny.
5: You don't recognize it?
6: Should I?
5: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse. I wrote that song.
4: Rick se pouští do zběsilého boje o uznání, ve kterém riskuje ztrátu toho nejcennějšího, vlastní rodiny a přátel.
5: So what are my options?
6: I'm afraid you don't have any options, Mr. Power. Legally speaking.
7: What about illegally speaking?
1: Dneska v noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky, ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11, v 1000 metrech na horách kolem 10. Zítra přes den bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky, večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 7. 20, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 19 stupňů.
0: Tak jo, díky Aničce za zprávy. Po 16. hodině tady budou znít do vašich uší Disturbed, taky Fananek s kapelou Hagenbaden a novou rodiny si dáme hitovku od kapely Jet. Are you gonna be my girl?
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Iggy Pop, rok 1977, album Lust for Life a klasika The Passenger právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme omrknout situaci na silnici 1622. Lenko, jak to vidíš v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Ve Zlíchovském tunelu ve směru na Barandovský most bourala dvě osobní auta. Blokovaný je jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Začala odpolední špička, zdržíte se na obvyklých místech, jako je východní Štěrboholská a jižní spojka ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholi a pak před Barandákem. Ucpaný je také Lanový most ve směru do Štěrbohol. A kolona v Bělohorské z centra před Vypichem. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, děkuju. Na Třebíčsku na příjezdu do Valče směrem od Třebenic došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. V Brně v ulici Švédské Valy došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Neprůjezdný je tam taky jeden jízdní pruh. Ve Zlíně ve Štefánikově ulici na křižovatce s Prostřední dva osobáky v sobě, počítejte s omezením. A velký pozor taky na Uherskohradišťku v Nivnici. Havarovalo tam osobní vozidlo mimo komunikace. Na místě zasahují záchranáři. Čekají nás likvidou a taky aktuální věc od kapely The Strokes, Go In Shopping, už za chvíli.
1: Radio Rock Zone. Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme

0: výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
3: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
6: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rockzone.
7: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Hello. Thank you.

0: Thank you.
1: Radio Rock Zone, počasí.
2: Aktuální teploty v Česku kolem 22 stupňů, k tomu povětšinou zataženo, místy taky se slabým deštěm. Jak to bude vypadat dál, to si řekneme hned. V noci na zítřek bude převládat oblačno až zataženo, místy zase s deštěm nebo přeháňkama, ojediněle i bouřkama, noční teploty 15 až 11. No a zítra žádná velká změna, tedy co se týče charakteru počasí, má být oblačno až zataženo. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky, k večeru pak bude srážek ubývat. No ale teploty půjdou o něco víc nahoru, než byly ty dnešní hodnoty. Nejvyšší denní 20 až 25, na jižní Moravě až 27, na horách pak kolem 17. Tak jo, čeká nás David Bowie a předtím taky Pretty Reckless for I Am Dead.
1: Radio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šňůru po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck Live dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak před zprávama pět ještě jeden rychlej pohled na dopravu. 16.45, Lenka nám řekne, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště je kolona od Vesce k Ořechu. Navíc v Lochkovském tunelu překáží nadměrné vozidlo. V opačném směru na dálnici D1 se táhne kolona od plzeňské D5 k Ořechu. V Holešovicích v Argentinské ulici u křižovatky s Plynární bouralo osobní auto s nákladním. A doprava v Praze odpovídá odpolední špičce. Zdržíte se na obvyklých místech, jako je třeba Pražský okruh v obou směrech před Ořechem, ucpaná je také Štěrboholská a jižní spojka v obou směrech. Z Global Assistant, Lenka.
1: Lenko, děkuju, doplním ještě Prahu 3 ve Vinohradské ulici na křižovatce s Čáslavskou. Havarovaly dvě osobní auta, blokované je pravý jízdní pruh, počítejte tam se zdržením. V Ústí nad Orlicí v Lázeňské ulici došlo ke střetu osobního auta s autobusem, projíždějte tam opatrně. Na trase Pohořelice Znojmo za odbočkou na Miroslav bouraly dvě osobní auta, na místě už je policie, která nehodu šetří. No a na dálnici D1 na 122. a 5. kilometru ve směru na Brno bouraly dvě osobní auta, blokované je levý jízdní pruh, zdržení naštěstí minimální.
0: Radio Rock Zone.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
7: Notino, today is yours. Feel good.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Německá banda Guano Apes a pecka No Speech na rádiu Rockzone. Tak přesně v 17.00 vás opětovně zdraví z moderátorského křesla Šimon Kalousek. Příjemný úterní odpoledne. Další muzika už samozřejmě je pro vás nachystaná, no ale v tuhle chvíli nachystaná taky Anička s dalšíma zprávama. Pojďme na ně, ahoj.
1: Je to tak, ahoj. Mě vždycky zarazí, když řekneš úterní odpoledne. Já mám dneska takový pátek, že to ani není možný. Každopádně, kdybyste si chtěli takhle při pátku, a.k.a. úterý zajít na nějaký ten koncert, tak můžete vyrazit třeba do Jazz Doku v Praze, kde dneska zahraje Michal Pavlíček s Trijem, a nebo můžete zajít třeba do Vagónu, kde dneska zahrajou Faraday, taky Continue, a nebo taky Afterspoon. Je toho mnohem víc, ale to všechno najdete u nás na webu nebo taky na sociálních sítích, tak tam mrkněte. A my už to nebudeme zdržovat, dáme si všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česko posílí konzuláty v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Fuková rezignovala a Zelenský se sešel s Trumpem. Česko v létě posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomocí českým občanům. A čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku, uvedl to ministr zahraničí Petr Macinka. Češi, kteří plánují cestu do zahraničí, by si podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové měli dát pozor na online nabídky zájezdů, u kterých není jasné, kdo přesně je prodává. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková rezignovala na svou funkci. Své rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi. Důvodem rezignace je podle Fukové přesunu romské agendy pod ministerstvo práce a rozdílný pohled na její další koordinování. Fuková uvedla, že výsledné nastavení neumožňuje funkci efektivně vykonávat. Trump a Zelenský se potkali, americký a ukrajinský prezident se sešli na okraji jednání summitu G7 ve francouzském Evianu, informuje o tom agentura Reuters. Zelenský uvedl, že se Trump vyjádřil pozitivně ohledně pomoci Ukrajině. Lídři skupiny G7 se na setkání podle Zelenského shodli, že Rusové válku proti Ukrajině nevyhrávají.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ostravská zlatá tretra přichází s novinkou. Nejprestižnější atletický meeting v Česku před letošním už 65. ročníkem zakládá nově vzniklou síň slávy. Jako první do ní byly uvedeny dvě domácí legendy, koulařka Helena Fbingerová a oštěpař Jan Železný. Slavnostní zahájení 65. vydání prestižního meetingu je naplánované už za chvíli, a to v 17.30. Pořadatelé Rock for People odtajnili drobky příštího ročníku. Ten proběhne od 2. do 5. června 2027. Nejvýhodnější vstupenky na rok 2027 budou v předprodeji od středy 17.6. v 10 hodin prostřednictvím Rock for People klubu. Veřejný prodej vstupenek bude zahájen ve čtvrtek 18.6. A pokud nechcete kupovat zajíce v pytli, oznámen už byl první headliner. Tím budou pro 32. ročník Blink 182. Dneska v noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude srážek ubývat, nejnižší teploty 15 až 11, v 1000 metrech na horách kolem desítky. Zítra přes den bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky, večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 27, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 19 stupňů.
0: Tak to byly zprávy v podání Aničky, a za ně děkuju. Po 17. hodině si tady pojďme dát paparouč, taky vanastovky. No a na úrodiny to bude Chad Kroeger s Carlosem Santanou Into the Night.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Nákladového nádraží bouralo osobní auto s tramvají, i tady se zdržíte. A nehody komplikují dopravu také v Krči ve Vídeňské ulici u křižovatky s ulicí Zálesí a v Praze 3 ve Vinohradské ulici na křižovatce s Čáslavskou. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, děkuju. Bourá se i mimo Prahu. Na trase z Votic do Příbramy za oborami havarovala dodávka, projíždějte kolem opatrně. Na trase mezi Jabloncem nad Nisou a Turnovem u Rokytnice nad Jizerou nabouralo nákladní vozidlo do svodidel, projíždějte s opatrností. Na Tachovsku na příjezdu do Rozvadova směrem ze Svatý Kateřiny bouraly dvě osobní auta, na místě policie a projíždí se Kyvadlově. A velký pozor taky v Ostravě v Novinářské ulici, tři osobáky v sobě, na místě zasahují záchranáři. Metallica nás čeká za pár minut, ale ještě předtím novinka od kapely The All American Rejects, Clothesline.
2: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg, lodí po Wolfgangse, lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
11: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
12: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
2: Novinka exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Naprostá klasika od australských AC/DC Back in Black a ještě navíc v živém provedení. Takže to berte jako pozvánku na 18. hodinu, což už je za chvíli, kdy vás čeká celá hodina výběru z těch nejlepších rockových živáků, tedy samozřejmě náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. V nejbližších minutách si ovšem dáme ještě Steppenwolf, anebo taky Ozzyho Osbourna s Billy Morrisonem, Guts of Rock'n'Roll. Radio Rock
1: Zone. E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o superceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
2: V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šturu po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck Live dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak 18 hodin nejenom další zprávy s Aničkou, ale taky odstartujeme úterní nekonečný koncert Hodinku živáků. V tuhle chvíli ale ještě jeden pohled na dopravu 17.45. Lenko, jak to vypadá v Praze teď? Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. Doprava v Praze odpovídá odpolední špičce. Zdržíte se na obvyklých místech, jako je třeba Pražský okruh v obou směrech před Ořechem, Ucpané, Štěrboholská a jižní spojka v obou směrech a pomalu se jede třeba také v Kubelské ve směru do Letňan. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, děkuju. Já připojím z Prahy ještě jednu poměrně čerstvou bouračku ve Vršovicích u křižovatky ulic U Slávie a Vladivostocká. Se srazilo osobní auto s autobusem. Čekejte nárazový zdržení. A pozor taky na Kladensku na výjezdu z Kamenného mostu směrem na Slatinu. Tam bouralo osobní auto do sloupku. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh.
0: Radio Rock Zone.
3: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjíme koloběžku.
11: Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
12: No jasně, všechno u nás doma.
13: I moje hračky. Děkuju.
14: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Jsme energie tohoto města.
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
17: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak 18. hodině nás hudebně doprovodila kapela Rise Again se songem House on Fire. V tuhle chvíli vás znovu zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek. Příjemný úterní podvečer. Před náma jak jinak než hodinka živáků na tělo, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, ale ještě předtím samozřejmě zprávy. Anička je tu se mnou, ahoj.
1: Ahoj, je to přesně tak, no a se mnou jsou tady taky nějaký ty tipy na to, kam můžete dneska večer vyrazit. V Praze dneska Lucerna Music Bar POD a s nima taky Space of Variations, a nebo můžete vyrazit do Meat Factory, kde dneska zahrajou něco, tak vám třeba něco zahrajou, a taky s nimi je Kruh 19 nebo taky Magdalena Trajerová. Víc toho najdete na našich stránkách nebo na sociálních sítích, a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Benzínka podává žalobu kvůli maximálním cenám v paliv. FBI zmařila další atentát na Trumpa a Muchová i Nosková jdou dál. Padla žaloba kvůli maximálním cenám benzínu a nafty. Na ministerstvo financí ji podává čerpací stanice v Kamenici nad Lipou. Benzínka se domáhá zrušení cenových stropů a náhrady škody 80 tisíc korun. Píšou o tom Seznam zprávy. Podle webu je to první žaloba na cenový strop u nafty. Opatření ministerstva podle žalobce poškodilo malé čerpadláře a navíc nebylo nezbytné. Ministerstvo financí zatím o žalobě nemá informace, uvádí to server. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna kvůli válce s Iránem. V plzeňské fakultní nemocnici operuje už druhý robot. Systém umožňuje šetrnější zákroky a zkracuje uzdravování. Podle reportérky Kláry Fajstové se rozšiřuje počet oborů, které s nimi pracují.
3: Fakultní nemocnice k prvnímu centru robotické chirurgie přidala druhý operační systém za 69 milionů korun. Kromě urologie, gynekologie a chirurgie, jejichž operatéři s robotem dlouhodobě pracují, umožní dál rozvíjet specializovanou onkochirurgii, například u nádorů prostaty, ledvin a dalších urologických i gynekologických diagnóz. Robotické operace přinášejí nižší krevní ztráty a méně komplikací. Pacient se rychleji zotaví. Klára Fajstová, Plzeň.
1: Zmaření dalšího možného atentátu na Donalda Trumpa oznámila americká FBI. Několik lidí agenti zatkli. Útok na amerického prezidenta hrozil v den jeho 80. narozenin během zápasnické show před Bílým domem. Ve vazbě skončilo 5 lidí a vyšetřovatelé identifikovali celkem 23 osob jako součást potenciální konspirační sítě. Údajný plán zahrnoval použití dronů naložených výbušninami k útoku na budovy v blízkosti místa konání akce, vynucení hromadné evakuace a nasměrování davu k předem připravené skupině odstřelovačů. Útočníci pak plánovali druhou vlnu útoků, která měla směřovat na vstupní bránu do Bílého domu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková vstupují úspěšně do travnaté části sezóny. Světová desítka Muchová porazila na turnaji v Berlíně Changshuai z Číny. O 3 příčky níže postavená Nosková zdolala Renatu Zarazuazovou z Mexika. Jack White chystá nové album, jmenovat se má Frozen Charlotte a vyjde 10. července. Jedná se o 7. solový počin tohoto umělce, který následuje po jeho placce s názvem No Name z roku 2024. White dokonce pustil do světa už i první ochutnávku. Single Dollar Bill je laděný do blues a vy si ho můžete poslechnout v rokových zprávách na rockzone.cz. Dneska v noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11, v 1000 metrech na horách kolem 10. Zítra přes den bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky, večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 27, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 19.
0: Děkujeme pěkně, 4 minuty po 18. startuje hodinka živáků na tělo, náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. V prvním bloku si dáme Iron Maiden, taky kapelu Live, no a jako otvírák to budou legendární The Doors. Love Me Two Times, tak příjemný poslech.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Dáváte si nekonečný koncert na rádiu Rock Zone, dáváte si hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků. Tohle byly samozřejmě Iron Maiden, který převčírem zahráli na závěr letošního ročníku festivalu Rock for People. My jsme si od nich dali pecku Run to the Hills. No a za chvilku budeme v nekonečném koncertu pokračovat. Nachystaný jsou Europe a nebo taky Rammstein. Onedich.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Předtím ale samozřejmě taky pohled na silnice 1817. Zeptáme se Lenky z Globálu, jak to teď jede v Praze. Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezký večer. Regulují provoz na městském okruhu v Blance. Očekávejte zdržení na vjezdech do tunelů od Radlické, od Duškovy do Břízké nebo Povltavské. A na pražském okruhu ve směru na letiště je kolona od Vesce k Ořechu a ve směru na dálnici D1 od plzeňské D5 k Ořechu. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, děkuju. Tady v Praze pozor ještě přímo v centru na národní ukřižovatky s Voršilskou. Havarovaly dvě osobní auta, na místě je blokované jeden jízdní pruh, čekejte nárazový zdržení. A na Žižkově v Hartigově ulici, tady bývalý Koněvce, ukřižovatky s Lukášovou, se srazilo osobní auto s cyklistou, na místě počítejte s omezením. Na dálnici D1 na 194. a 5. kilometru u Brna ve směru na Vyškov havarovalo osobní auto s nákladním, na místě doprava zpomaluje a dá se očekávat, že zdržení bude narůstat. V Teplicích v ulici Generála Svobody u křižovatky s ulicí J. Koziny havarovaly dva osobáky, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. A pozor taky na trase z mostu na Litvínov za Zálužím, tam se srazila sanitka s dodávkou. S opatrností místem projedete.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
4: Víkend ve znamení tří sester a sportu. Tři sestry Open Air Tour 2026. Pátek 26.6. Brandýš nad Labem, letní kino Houštka a v sobotu 27.6. Brňany, areál pivovaru Kneisel. Oba tyto koncerty propojuje cyklistický závod zvaný Brbr Tour. Koncert, kolo, koncert.

0: Prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké škole STINC. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a stink.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: další ze série dnešních živáků Green Day a Minority na rádiu Rockzone. Tak 18.36, myslím, že nejvyšší čas, abych připomněl, že příští hodinu mezi 7 a 8 večerní se tady bude hrát tradičně na vaše přání. Máte-li rozmyšleno, co byste chtěli slyšet a třeba to chtěli někomu věnovat, poslat, tak mi to všechno teď klidně už během téhle hodiny s předstihem pošlete na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz nebo navštivte náš Rockzone Facebook a jak jste zvyklí, napište svoje přání buď to do zprávy, anebo do komentáře pod nejnovější fotku.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Kam dneska na koncert? No tak tady v Praze určitě doporučím Lucerna Music Bar, kde vystoupí americká kapela, kterou, jak už jsem tady dneska zmiňoval, určitě znáte dobře i z našeho vysílání, teda kapela POD. Předskočí jim Ukrajinci Space Operations, Meat Factory dneska něco, Kruh 19 a Magdalena Trajerová, v jazzdoku Michal Pavlíček Trio a ve vagonu Faraday Continue a Afterspoon. Mám tady ještě Kladno, Zahradě, Kladenskýho zámku, dneska The Beatles Revival a taky legendární Karel Kahovec a hosté. Kompletní seznam všech koncertů denně aktualizovaný i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Před náma poslední blok živáků, před zprávama v 19 hodin stihneme ještě třeba Oasis, Live Forever.
1: Radio Rockzone. Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Češi na mistrovství světa po 20 letech? To si zaslouží něco speciálního. Zapoj svou partu a rozjeď vlastní šampionát na typovačky.cz. Zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy.
3: V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šturu po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show a my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na Radio Rockzone.

0: you. Good night.
1: Červen. Rockzone vám zní každým nervem.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
6: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
5: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
6: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
5: Tak dej odběr našemu kanálu.
7: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak dnešní nekonečný koncert na Radio Rock Zone nám uzavřel Kanaďan Bryan Adams se songem Back to You. Mimo jiné Bryan Adams letos taky vystoupí v Praze, a to konkrétně 13. prosince v O2 Areně. Tak jo, přátelé, máme za minutu a nějaký drobný vteřiny 19. hodinu. Od mikrofonu vás opětovně zdraví Šimon Kalousek. Přeju krásný úterní večer. No ale ještě předtím, než tady začnu tradičně hrát na vaše přání, dáme si zprávy. Anička je tu.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Maximální ceny paliv klesnou, plachtění na moři obnáší rizika a Slovensko připravuje zákaz sociálních sítí do 16 let. Benzín i nafta může zlevnit. Benzín se zítra bude moci prodávat nejvýše za 41 korun a 26 haléřů za litr. Nafta pak za 38 korun a 35 haléřů. Ceny tak míří dolů o desítky haléřů. Rozhodla o tom vláda. Ta cenové stropy stanovuje kvůli válce s Íránem. Plachtění na moři může mít řadu úskalí, upozornil na ně jachytní instruktor Matěj Novák. Mezi hlavní rizika patří okolní plavidla, počasí nebo ostrovy a mělčiny. Novák o tom promluvil v souvislosti s nedělní tragédií u chorvatského Splitu, kdy při srážce plachetnice s katamaránem zemřeli 4 Češi. Právě Jadran má podle něho i nepřehledné lokality.
3: Jsou tu místa, která jsou navigačně náročnější. Určitě jako takovým nejznámějším místem, které je navigačně velmi náročné, je Kornátský národní park, protože tam je hodně mělčin, které jsou často neoznačené, takže tam určitě se doporučuje bdělost.
2: Pro ovládání plachetnice je nutné mít kapitánské zkoušky. Ty se skládají z praktické i teoretické části. Novák také potvrdil, že v Chorvatsku může mít kapitán stejně jako řidič auta 0,5 promile alkoholu. Sám ale doporučil absolutní střízlivost. Slovensko připravuje zákaz přístupu dětí do 16 let k sociálním sítím. Návrh příslušného zákona, který by měl vstoupit v platnost na začátku příštího roku, dnes představili ministři vnitra a školství. Krok zdůvodnili snahou o ochranu dětí v digitálním prostoru. Podobná opatření už zavedly nebo připravují jiné země. Český premiér Andrej Babiš letos v únoru uvedl, že je taky pro zákaz používání sociálních sítí dětmi.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Zlínský fotbalový stadion se dočká změny. Měla by zmizet letitá nevzhledná proluka a na jejím místě se dostaví severní tribuna.
4: Léta letoucí a zimy zimoucí se město nemohlo dohodnout s majiteli sousedních pozemků a obyvateli bytového domu. Teď se to podařilo a na světě je zatím ústní dohoda. Ta stanoví, že se sice o 3-4 řady sníží dosud dvoutřetinová východní tribuna, ale dostaví se a zmizí tak evropské raritní 30-metrová proluka, která tedy zlínskou Letnou nezdobí ani náhodou. Jan Čada, Zlín.
2: Pořadatelé Rock for People odtajnili drobky příštího ročníku. Ten proběhne od 2. do 5. června 2027. Nejvýhodnější vstupenky na rok 2027 budou v předprodeji od středy 17.6. v 10 hodin prostřednictvím Rock for People klubu. Veřejný prodej vstupenek bude zahájen ve čtvrtek 18.6. A pokud nechcete kupovat zajíce v pytli, oznámen už byl první headliner. Tím budou pro 32. ročník Blink-182. V noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25. Na jižní Moravě až 27, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 19.
0: Tak já děkuju Aně za zprávy. Máme 3 minuty po 19. Startuje hodinka muziky na vaše přání. Vaše tipy čekám buď na telefonu 255 700 707, nebo na mailové adrese hrajeme@rockzone.cz, případně na našem Rockzone Facebooku, kam mi pište buď do komentáře pod nejnovější fotku, anebo do zprávy.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Tak na úvod rodinky věnovaný vašim hudebním přáním Linkin Park ještě za starých časů s Chesterem Benningtonem, klasika Somewhere I Belong. Robert Jonák mi napsal na Facebook, ahoj Šimone, prosím tě, nemohl by se mi zahrát od Vysáčů song Kruh nebo Zatykač, pokud tam v archivu tohle nenajdeš, prosím alternativu od Plexis, Půlnoční rebel. S pozdravem věrný posluchač Robert Jonák, mladší PS, jak jinak, Punksno, Detvy Volové. Roberte, já tě moc zdravím, už jsem to tam v komentáři zmínil, že od Vysáčů tady toho mám docela hodně, ale zrovna jako na Potvoru Kruh ani Zatykač jsem tam nenašel, no tak v tom případě pojďme tedy dát ty zmiňovaný Plexis. A dá se říct už taky klasiku Půlnoční rebel, zdravím tě a užij si píseň.

Dave Grohl a jeho parta, tedy kapela Foo Fighters, vydali před pár týdny novou desku, ta se jmenuje Your Favorite Toy. Tohle ovšem byla starší záležitost od Foo Fighters, která se jmenuje Run. Tak my pojďme na další z vašich přání, zalobil jsem ve zprávách na Facebooku a Martin mi tam píše: Ahoj Šimone, pokud by to šlo, pustil bys něco od Soulfly, výběr nechám na tobě. Díky, Martin. Martine, já ti děkuju za důvěru a doufám, že ji nesklamu se songem Frontlines. Radio Rock Zone.

0: Soulfly za námi, 19.22, já jenom v rychlosti připomenu, že až do 8 se tady hraje na vaše přání. Stále na ně čekám buď na mailové adrese hrajeme@rockzone.cz nebo na našem rockzonením Facebooku ve zprávách či komentářích po nejnovější fotkou, no a nebo mi můžete tak jednoduše zavolat sem do studia na 255 700 707. Čeká nás jedna z novinek v našem playlistu, bude to společná práce kapel Yellow Card a Good Charlotte, Bedroom Posters, no a hnedka potom už to bude zase na vás.
1: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
2: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Novinka, exkluzivně na Radio Rockzone.

0: Americký kapely Yellow Card a Good Charlotte jsou nejenom kolegové z branže, ale taky kamarádi, což vedlo k tomu, že společně natočili song Bedroom Posters, který jsme si teď dali co by novinku v našem playlistu. No a taky tyhle kapely vyrážejí letos na společný turné během léta po státech a Kanadě. No a na podzim, konkrétně v listopadu, zahrajou taky na evropský šňůře. Česká zastávka tam bohužel chybí. Koukal jsem, kam byste to asi tak měli nejblíž, pokud byste chtěli vyrazit na společný koncert Yellow Card a Good Charlotte, a vidím tady asi nejblíž 11. listopadu Mnichov v Německu. Tak jo, berte to třeba jako takový podzimní tip na koncert za hranicema. Každopádně před náma další vaše přání. Lukáš, facebookový zprávy, zdravíčko do rádia, co si večer zpříjemnit nějakou starší metalikou, co třeba Fade to Black, díky. Lukáši, já tě zdravím a nemám s tím vůbec problém. Stará klasika od Metallica, Fade to Black, právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone.

0: No, Red Hoti to naživo umějí. Tohle byla koncertní verze skladby By The Way na rádiu Rockzone. Vytahuji další přání z facebookových zpráv. Ondra mi napsal, zdarec, bodnul by nějaký Youngblood. Pomlčka, dáme otazník. Díkes, Ondra. Ondro, já myslím, že Youngblooda není nikdy dost, tak za chvilku speciálně pro tebe song Zombie.
1: Červen, Rockzone vám zní každým nervem.
2: V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šturu po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show a my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na rádiu Rockzone.

0: Německá legenda Accept na rádiu Rockzone, Balls to the Wall. No tak my u takovýhle klasický tvrdý muziky zůstaneme i v rámci posledního z vašich dnešních přání. Adam ve facebookových zprávách a už Šimone, poprosil bych AC/DC a Thunderstruck jen tak na večerní pohodu. Díky. Adame, máš to mít AC/DC nachystaný a zároveň i vzkaz všem ostatním, že další hodinka na vaše přání tady bude zase zítra ve středu, a to mezi 19. a 20. hodinou.
1: Radio Rock Zone. Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů. A nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
4: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone.
5: Muzika na tělo.

0: tak společně s kapelou Hailstorm a songem Amen jsme na Radio Rock Zone dokráčeli ke 20. hodině. V tuhle chvíli vás znovu zdraví z moderátorský židle Šimon Kalousek. Krásný úterní večer. Tak před náma poslední společná hodinka, můj dnešní prodloužený 7-hodinový směny za mikrofonem. Samozřejmě spousta muziky v ní nachystaná. No ale teďka na úvod hodiny, ještě než si něco zahrajeme, tak je tady Anička s dalšíma zprávama. Pojďme na ně.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: V Krkonoších se daří vlkům, oby dostalo pokutu a Karviná se odvolá proti vyloučení. V Krkonoších se daří vlkům, v národním parku jich žije alespoň 11. Vyskytují se na 2 až 3 vlčích teritoriích a odchovávají mláďata. Přestože návrat vlka představuje významné přínosy pro rovnováhu v české krajině, realitou jsou také škody na hospodářských zvířatech. V loni v Krkonoších zaznamenali 53 útoků. Jejich hlavní vlna nastupovala v období června a ustoupila v září. Ve vztahu k návštěvníkům Krkonoš vlk nepředstavuje hrozbu. Při pohybu v přírodě by ale měli mít lidé psy na vodítku. Návštěvníci horby také neměli vlky krmit. Hobbymarket Obi zaplatí pokutu. Skoro 5 milionů korun ho bude stát požadavek směrem k dodavatelům na delší splatnost faktur než 30 dní. O pokutě rozhodl antimonopolní úřad s odůvodněním, že Obi zneužívá významné tržní síly. Pokuta je za celkem 63 faktur s uplatněnou dobou splatnosti delší, než jakou zákon umožňuje. Faktury se týkaly 8 dodavatelů. Obi není jediná firma, která se snaží si dělat, co chce. Za delší splatnost faktur Úřad pro ochranu hospodářství soutěže v minulosti pokutoval například výrobce masa Druport nebo pivovary Staropramen. V obou případech šlo o pokuty v milionech korun. Postupy mi u Berlína odpálili válečnou bombu. 6,500 lidí z evakuační zóny se tak může vrátit domů nebo do práce. Americkou leteckou pumu o váze 250 kg našli dělníci minulý týden na stavbě nedaleko hlavního nádraží. V evakuační zóně se ocitl nejen tento dopravní uzel, ale také třeba budova Braniborského zemského sněmu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do pondělí 22. června, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání před 2 lety. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Jack White chystá nové album. Jmenovat se má Frozen Charlotte a vyjde 10. července. Jedná se o 7. sólový počin tohoto umělce, který následuje po jeho platce s názvem No Name z roku 2024. White dokonce pustil do světa už i první ochutnávku. Single Dollar Bill je laděný do blues a vy si ho můžete poslechnout v rockových zprávách na rockzone.cz. V noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11, v 1000 metrech na horách kolem 10. Zítra přes den bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě až 27, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 19.
0: Já děkuji Aničce za zprávy. Nabídka muziky po 20. hodině. Dáme Gretu Van Fleet, taky Kabáty a na úplný úvod Mobiho a jeho Lift Me Up. Tak ještě jednou krásný večer.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: klasika od Iron Maiden, který letos taky uzavřeli festival Rock for People, The Clairvoyant Song z roku 1988. Právě teď doznívá na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Úplně naposled pojďme omrknout pro dnešek situace na silnicích 20 hodin 18 minut. Tady v Praze pozor v centru, tady na Novém Městě v Mezibranské ulici, kde nabouralo osobní auto do dopravního značení. Projíždějte tam s opatrností. Na Praze 4 v Senohrabské ulici u křižovatky s Klapálkovou došlo k dopravní nehodě osobáku s nákladňákem. Provoz je tam částečně omezený. No a na Praze 5 na Barandově ve Wassermannově ulici bouraly dvě osobní auta. Pozor i tam. Mimo Prahu dávejte bacha na trase mezi Děčínem a dálnicí D8 u Liboukce. Došlo tam k dopravní nehodě osobního auta, který skončilo v příkopě, a na Lounsku v Panenském Týnci za sjezdem z dálnice D7 na kruhovém objezdu nabouralo osobní auto do dopravního značení. Auto taky skončilo v příkopě, takže tam dbejte zvýšený opatrnosti. Všem řidičům přeju tady z éteru Rádia Rock Zone šťastnou cestu, pokud možno bez komplikací, ať v pořádku dojedete tam, kam chcete. Čeká nás Metallica a předtím taky letošní novinka od Black Label Society. Song.
1: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone. Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: White Stripes a živák Seven Nation Army na rádiu Rockzone. Tak přátelé, ještě než se s váma rozloučím, tak připomenu, že už tenhle ten čtvrtek po zítří vás čeká další díl našeho pravidelného pořadu Odposlech Toma Frödeho, jako vždycky mezi 13. a 14. hodinou. Vy, kdo rádio Rockzone posloucháte už díl nebo pravidelně, tak víte, o co se jedná. Pokud patříte mezi nový posluchače, tak vězte, že v tomhle tom pořadu si můj moderátorský kolega Tomáš Fröde vždycky zve na hodinový živej rozhovor někoho zajímavého z tuzemské hudební scény, především tedy muzikanty, ale občas i lidi, kteří mají co do činění s českou hudební scénou. No a teďka ve čtvrtek to každopádně muzikant bude, a to nejenom ledajakej, bude to velká legenda, frontman kapely Mňáka a Žďorp Petr Fiala. A říkám to i proto, že Tomáš mu může prostřednictvím vás, respektive vy prostřednictvím Tomáše, mu můžete položit jakýkoliv otázky, posílejte případně na mailovou adresu studio@rockzone.cz. Já, Šimon Kalousek, se pro dnešek loučím, popřeju krásný zbytek úterního večera, užijte si ho, jak nejlíp dovedete, no a my si to spolu dáme zase zítra ve středu, tentokrát večer od 6 do 9, do té doby čus.
1: V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šturu po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na Radio Rockzone.

0: Češi na mistrovství světa po 20 letech? To si zaslouží něco speciálního. Zapoj svou partu a rozjeď vlastní šampionát na typovačky.cz. Zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Kofr zbalanej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
6: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko posílí konzuláty v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Kbelská ulice v Praze se chystá na veliké opravy a Zelenský se sešel s Trumpem. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Česko v létě posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí na dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku, uvedl to ministr zahraničí Petr Macinka. Češi, kteří plánují cestu do zahraničí, by si podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové měli dát pozor na online nabídky zájezdů, u kterých není jasné, kdo je přesně prodává. Praha je pomalu, ale jistě na startu dopravního hororu. Páteřní Kbelská ulice se totiž ponoří do oprav. Silničáři začnou od příštího týdne instalovat dopravní značení nutné pro celkovou rekonstrukci této klíčové komunikace. Ředitel technické správy komunikací Filip Hájek upřesňuje, že se opravy citelně dotknou lidí přijíždějících od Staré a Mladé Boleslavy.
2: Kbelskou budeme preferovat pro transitní dopravu a ten, kdo jede z dálnice D10, dojede na dálnici D8, ale už se dostane do města.
1: Silničáři počítají i s dopravní špičkou na konci školního roku. V pátek 26. června tak práce přeruší, aby cesta lidí na prázdniny byla co nejhladší. Trump a Zelenský se potkali. Americký a ukrajinský prezident se sešli na okraji jednání summitu G7 ve francouzském Evianu. Informuje o tom agentura Reuters. Zelenský uvedl, že se Trump vyjádřil pozitivně ohledně pomoci Ukrajině. Lídři skupiny G7 se na setkání podle Zelenského shodli, že Rusové válku proti Ukrajině nevyhrávají.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Věhlasná tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 44-letá Američanka obdržela se sestrou Venus divokou kartu do 4 hry. Organizátoři o tom píšou na svém webu. Sestry Williamsovy se ve 4 hře ve Wimbledonu představí po 10 letech, kdy soutěž naposledy v roce 2016 ovládly. V noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10. Ve středu bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25. Na jižní Moravě až 27, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 19 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šňůru po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Maximální ceny paliv klesnou. Na letiště v Praze se vyplatí jet pomocí MHD a Slovensko připravuje zákaz sociálních sítí do 16 let. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Benzín i nafta může zlevnit. Benzín se ve středu bude moci prodávat nejvýše za 41 korun a 26 haléřů za litr. Nafta pak za 38 korun a 35 haléřů. Ceny tak míří dolů o desítky haléřů. Rozhodla o tom vláda. Ta cenové stropy stanovuje kvůli válce s Íránem. Na letiště v Praze jeďte městskou hromadnou dopravou, alespoň to kvůli dopravním komplikacím doporučují policisté. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky už opakovaně řešili dopravní komplikace a kilometry dlouhé kolony. Podle Martina Kučery z pražského letiště stavba znamená zúžení, ale i objízdné trasy.
2: Což samozřejmě zvýší intenzity dopravy v některých komunikacích, to znamená tvorba kolon a to znamená větší čas potřebný pro to, než se kdokoliv, kdo potřebuje, dostane k letišti. Proto v rámci edukační kampaně upozorněme na to, prosím, přijďte na letiště včas.
1: Podle Kučery můžou řidiči cestou na pražské letiště nabrat zpoždění v délce několika desítek minut. Stavba bude trvat do října příštího roku. Slovensko připravuje zákaz přístupu dětí do 16 let k sociálním sítím. Návrh příslušného zákona, který by měl vstoupit v platnost na začátku příštího roku, v úterý představili ministři vnitra a školství. Krok zdůvodnili snahou o ochranu dětí v digitálním prostoru. Podobná opatření už zavedli nebo připravují i jiné země. Český premiér Andrej Babiš letos v únoru uvedl, že je taky pro zákaz používání sociálních sítí dětmi.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do pondělí 22. června, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání před 2 lety. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. V noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11, v tisíci metrech na horách kolem 10 stupňů. Ve středu bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě až 27, v tisíci metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 19 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šňůru po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck Live dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko posílí konzuláty v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Kbelská ulice v Praze se chystá na veliké opravy a Zelenský se sešel s Trumpem. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Česko v létě posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí na dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku, uvedl to ministr zahraničí Petr Macinka. Češi, kteří plánují cestu do zahraničí, by si podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové měli dát pozor na online nabídky zájezdů, u kterých není jasné, kdo je přesně prodává. Praha je pomalu, ale jistě na startu dopravního hororu. Páteřní Kbelská ulice se totiž ponoří do oprav. Silničáři začnou od příštího týdne instalovat dopravní značení nutné pro celkovou rekonstrukci této klíčové komunikace. Ředitel technické správy komunikací Filip Hájek upřesňuje, že se opravy citelně dotknou lidí přijíždějících od Staré a Mladé Boleslavy.
2: Kbelskou budeme preferovat pro transitní dopravu a ten, kdo jede z dálnice D10, dojede na dálnici D8, ale už se dostane do města.
1: Silničáři počítají i s dopravní špičkou na konci školního roku. V pátek 26. června tak práce přeruší, aby cesta lidí na prázdniny byla co nejhladší. Trump a Zelenský se potkali. Americký a ukrajinský prezident se sešli na okraji jednání summitu G7 ve francouzském Evianu. Informuje o tom agentura Reuters. Zelenský uvedl, že se Trump vyjádřil pozitivně ohledně pomoci Ukrajině. Lídři skupiny G7 se na setkání podle Zelenského shodli, že Rusové válku proti Ukrajině nevyhrávají.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Věhlasná tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 44-letá Američanka obdržela se sestrou Venus divokou kartu do 4 hry. Organizátoři o tom píšou na svém webu. Sestry Williamsovy se ve 4 hře ve Wimbledonu představí po 10 letech, kdy soutěž naposledy v roce 2016 ovládly. V noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10. Ve středu bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25. Na jižní Moravě až 27, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 19 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

just had my second dose. One last one tonight. I've gone to read.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Maximální ceny paliv klesnou. Na letiště v Praze se vyplatí jet pomocí MHD a Slovensko připravuje zákaz sociálních sítí do 16 let. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Benzín i nafta může zlevnit. Benzín se ve středu bude moci prodávat nejvýše za 41 korun a 26 haléřů za litr. Nafta pak za 38 korun a 35 haléřů. Ceny tak míří dolů o desítky haléřů. Rozhodla o tom vláda. Ta cenové stropy stanovuje kvůli válce s Íránem. Na letiště v Praze jeďte městskou hromadnou dopravou, alespoň to kvůli dopravním komplikacím doporučují policisté. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky už opakovaně řešili dopravní komplikace a kilometry dlouhé kolony. Podle Martina Kučery z pražského letiště stavba znamená zúžení, ale i objízdné trasy.
2: Což samozřejmě zvýší intenzity dopravy v některých komunikacích, to znamená tvorba kolon a to znamená větší čas potřebný pro to, než se kdokoliv, kdo potřebuje, dostane k letišti. Proto v rámci edukační kampaně upozorněme na to, prosím, přijďte na letiště včas.
1: Podle Kučery můžou řidiči cestou na pražské letiště nabrat zpoždění v délce několika desítek minut. Stavba bude trvat do října příštího roku. Slovensko připravuje zákaz přístupu dětí do 16 let k sociálním sítím. Návrh příslušného zákona, který by měl vstoupit v platnost na začátku příštího roku, v úterý představili ministři vnitra a školství. Krok zdůvodnili snahou o ochranu dětí v digitálním prostoru. Podobná opatření už zavedly nebo připravují i jiné země. Český premiér Andrej Babiš letos v únoru uvedl, že je taky pro zákaz používání sociálních sítí dětmi.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do pondělí 22. června, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání před dvěma lety. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. V noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11, v tisíci metrech na horách kolem 10 stupňů. Ve středu bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě až 27, v tisíci metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 19 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. Působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko posílí konzuláty v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Kbelská ulice v Praze se chystá na veliké opravy a Zelenský se sešel s Trumpem. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Česko v létě posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí na dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku, uvedl to ministr zahraničí Petr Macinka. Češi, kteří plánují cestu do zahraničí, by si podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové měli dát pozor na online nabídky zájezdů, u kterých není jasné, kdo je přesně prodává. Praha je pomalu, ale jistě na startu dopravního hororu. Páteřní Kbelská ulice se totiž ponoří do oprav. Silničáři začnou od příštího týdne instalovat dopravní značení nutné pro celkovou rekonstrukci této klíčové komunikace. Ředitel technické správy komunikací Filip Hájek upřesňuje, že se opravy citelně dotknou lidí přijíždějících od Staré a Mladé Boleslavy.
2: Kbelskou budeme preferovat pro transitní dopravu a ten, kdo jede z dálnice D10, dojede na dálnici D8, ale už se dostane do města.
1: Silničáři počítají i s dopravní špičkou na konci školního roku. V pátek 26. června tak práce přeruší, aby cesta lidí na prázdniny byla co nejhladší. Trump a Zelenský se potkali. Americký a ukrajinský prezident se sešli na okraji jednání summitu G7 ve francouzském Evianu. Informuje o tom agentura Reuters. Zelenský uvedl, že se Trump vyjádřil pozitivně ohledně pomoci Ukrajině. Lídři skupiny G7 se na setkání podle Zelenského shodli, že Rusové válku proti Ukrajině nevyhrávají.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Věhlasná tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 44-letá Američanka obdržela se sestrou Venus divokou kartu do 4 hry. Organizátoři o tom píšou na svém webu. Sestry Williamsovy se ve 4 hře ve Wimbledonu představí po 10 letech, kdy soutěž naposledy v roce 2016 ovládly. V noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 10. Ve středu bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 na jižní Moravě až 27, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 19 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. Působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rock.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Maximální ceny paliv klesnou. Na letiště v Praze se vyplatí jet pomocí MHD a Slovensko připravuje zákaz sociálních sítí do 16 let. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Benzín i nafta může zlevnit. Benzín se ve středu bude moci prodávat nejvýše za 41 korun a 26 haléřů za litr. Nafta pak za 38 korun a 35 haléřů. Ceny tak míří dolů o desítky haléřů. Rozhodla o tom vláda. Ta cenové stropy stanovuje kvůli válce s Íránem. Na letiště v Praze jeďte městskou hromadnou dopravou, alespoň to kvůli dopravním komplikacím doporučují policisté. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky už opakovaně řešili dopravní komplikace a kilometry dlouhé kolony. Podle Martina Kučery z pražského letiště stavba znamená zúžení, ale i objízdné trasy.
2: Což samozřejmě zvýšení intenzity dopravy v některých komunikacích, to znamená tvorba kolon a to znamená větší čas potřebný pro to, než se kdokoliv, kdo potřebuje, dostane k letišti. Proto v rámci edukační kampaně upozorněme na to, prosím, přijďte na letiště včas.
1: Podle Kučery můžou řidiči cestou na pražské letiště nabrat zpoždění v délce několika desítek minut. Stavba bude trvat do října příštího roku. Slovensko připravuje zákaz přístupu dětí do 16 let k sociálním sítím. Návrh příslušného zákona, který by měl vstoupit v platnost na začátku příštího roku, v úterý představili ministři vnitra a školství. Krok zdůvodnili snahou o ochranu dětí v digitálním prostoru. Podobná opatření už zavedli nebo připravují i jiné země. Český premiér Andrej Babiš letos v únoru uvedl, že je taky pro zákaz používání sociálních sítí dětmi.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do pondělí 22. června, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání před dvěma lety. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. V noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11, v tisíci metrech na horách kolem 10 stupňů. Ve středu bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě až 27, v tisíci metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 19 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.